0: Hlásilo 73 provozoven, jde především o pokrytí ekonomických nákladů. Kraj nabízí 7 milionů korun. Jedničkáři z matematiky snadno spočetli, že podpůrná roční injekce je do 100 tisíc korun na prodejnu. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Čekáme zataženo s deštěm, odpoledne se ale má oblačnost částečně protrhávat a očekáváme už jen přehánky, ojediněle se mohou objevit i bouřky. Naměříme nejvíce 11 až 15 stupňů. To byly zprávy s Honzou Vargou.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém,

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Já línou ženu mám,

než okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

světlem v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: U zpráv zdraví Honza Varga. Čeští pivovarníci odmítají chystanou evropskou směrnici. Ta by od roku 2031 zrušila tradiční označování piv podle stupňovitosti. Tu má nahradit pouze údaj o obsahu alkoholu kvůli sjednocení výběru spotřební daně v Evropské unii. Podle odborníků by to ale vedlo k dezorientaci pivařů a poškození tradice českého ležáku. Český svaz pivovarů a sladoven varuje, že změna by si vyžádala nákladné investice do technologií a vynutila by si úpravy historických receptur. Pro malé a střední pivovary je stávající systém administrativně výhodnější a srozumitelnější. Aktuálně v Česku funguje přes 500 mini pivovarů, které se na trhu podílejí zhruba 2,5%. Popularizátor astronomie Jiří Grygar vstoupí do rekordmanské síně slávy. Potvrzuje to Miroslav Marek z agentury Dobrý den, ta spravuje české rekordy. Letos ocení celkem 8 kolektivů a jednotlivců za jejich mimořádné počiny. Čestný předseda České astronomické společnosti Grygar letos oslavil 90. narozeniny. Rekordní je podle Marka hlavně jeho publikační činnost.
2: Je to tak monumentální dílo, že jeho obdivovatelé mu k jeho narozeninám svázali vytištěné, hustě popsané A4 stránky a je to 2031 stran.
1: Vyhlášení rekordmanů roku se uskuteční 20. května v pražské Valdštejnské zahradě. Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá změny ve výpočtu superdávky. Ta od loňského podzimu nahrazuje 4 starší sociální podpory. Minister Aleš Juchelka oznámil spravedlivější úpravu stropů pro náklady na bydlení, které nově určí data ze širších regionů na místo velikosti obce. Píší o tom Novinky. Úpravy uleví také samoživitelům, kteří se zařadí mezi zranitelné osoby a nebudou muset dokládat pracovní aktivitu. Věk dítěte pro tuto výjimku se posune ze 7 na 15 let. Plánované novinky mají za cíl omezit obchod s chudobou a zamezit propadu lidí do existenčních potíží. Změny vítají koaliční i opoziční politici i sociální experti. A ještě jednou pivní téma u našich sousedů. Spotřeba piva na Slovensku klesá na historická minima. Kdysi naši sousedé vypili dvojnásobek piva, než je tomu dnes. Slováci teď ale přesedlali na nealkoholické verze, za Čechy výrazně zaostávají.
3: Na Slovensku drasticky poklesol predaj alkoholického piva. Kým ještě v roku 1990 sa vypilo na hlavu v priemere 95 litrov, dnes je to len 45. Barov a krčiem je menej, keďže ľudia viac pozerajú do telefónov, ako sa stretávajú a hovoria medzi sebou. Česko v pití piva kráľuje s priemernou spotrebou 120 litrov na osobu ročne. Pokles predaja je citeľný v celej Európe. Pohybuje sa na úrovni 2% ročne. Jozef Baoko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: A přidáme ešte slavistické tresty. Fotbalový útočník Tomáš Chorý dostal od disciplinární komise trest na 6 zápasů za vyloučení v derby po faulu loktem na Spartana Asgera Serencena. Chorý se stal prvním útočníkem v historii samostatné ligy se 3 červenými kartami v jedné sezóně. Šéf komise Jiří Macner zdůraznil, že trest zohledňuje recidivu a přímé ohrožení zdraví protihráče. Jeho spoluhráč David Douděra si za vulgární urážky rozhodčích nezahraje 3 utkání. Podle šéfa Slávie Jaroslava Tvrdíka klub oba hráče vyřadil z kádru a v létě mohou přestoupit. Ještě přísnější trest, stopku na 8 zápasů, dostal další slávista David Mozes za surovou hru, při níž loktem zlomil čelist libereckému hráči Petru Hodoučovi. Bude zataženo s deštěm, odpoledne se ale bude oblačnost částečně protrhávat, očekáváme pak spíše přehánky, ojediněle i s bouřkami. Naměříme nejvíce 11 až 15 stupňů Celsia. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: S adresou svět

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně pod whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Z pravodajského přehledu zdraví Honza Varga. Jedna z největších bank v Česku hlásí omezení. Česká spořitelna ohlásila na nadcházející víkend rozsáhlou technickou odstávku. Ta omezí bankovní služby během 3 nocí. Hlavní omezení se dotknou okamžitých a klasických plateb zadávaných přes aplikaci George nebo v bankomatech. Okamžité platby nebudou fungovat v noci na sobotu a v noci na neděli. Během noci na sobotu a na pondělí dojde také ke krátkým výpadkům běžných převodů. Banka upozornila, že klienti mohou se zpožděním vidět i své vklady. Naopak platby kartou a výběry z bankomatů zůstanou po celou dobu odstávky plně funkční bez omezení. Sněmovna hlasy vládní koalice vyzvala ke zrušení chystaného sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Akce podle nich otevírá staré rány a ohrožuje poválečné uspořádání. Opozice hlasování bojkotovala a krok označila za vyvolávání kulturních válek s cílem zakrýt rozpočtové problémy. Předák sudeckých Němců Bernd Posselt rozhodnutí poslanců nazval fraškou. Pořadatelé z festivalu Meeting Brno i Česká biskupská konference akci podporují a potvrdili, že se příští týden uskuteční podle plánu. Správa železnic na trať mezi Prahou a Berounem poslala speciální měřící vůz. Ten včera kontroloval trolejové vedení. Státní organizace tak reagovala na opakované poruchy sběračů proudu u vlaků z minulých týdnů. Ty ochromovaly provoz. Diagnostické vozidlo projelo úsek 4x a pomocí termovize a laserů prověřilo spolupráci trolejí s vlaky za plného provozu. Přesnou příčinu potíží experti zatím neznají, nasbíraná data totiž budou vyhodnocovat v příštích dnech. Na odhalení závad spolupracují také s Českými dráhami, jejichž soupravy City Elephant problémy vykazovaly nejčastěji. Provoz v úseku je teď stabilizovaný a Správa železnic ho chce udržet plynulý až do plánované celkové rekonstrukce. Ta má začít v roce 2028. Vysočina bude mít svou centrální prádelnu. Hejtmanství začalo s přípravou stavby při Jihlavské nemocnici. Předpokládané náklady jsou necelých 600 milionů korun. Centrální prádelna má sloužit krajským nemocnicím a zařízením sociálních služeb. Hejtman Vysočiny Martin Kukla si od toho slibuje snížení provozních nákladů a nezávislost na dodavatelích.
1: My to nedává smysl, že to tady vozíme tam a zpátky, čekáme na to, když to budeme prát na jednom místě. Prádlo budeme mít stejný. Budeme mít zásob prádla, tak musíme ekonomicky ušetřit. Takže to je ekonomika, je to zdravý rozum, aby jsme to nevozili přes celou republiku a hlavně nebyli na někom závislí.
0: Podle hejtmana má robotická prádelna stát v jižním okraji nemocničního areálu v Jihlavě ideálně do 3 let. Malé obchůdky na venkově bojují o přežití. Ve Zlínském kraji má pomoci injekce z kraje, celkem jde o 7 milionů korun.
2: Hospody už z vesnic na Kroměřížsku, Zlínsku, Vsetínsku nebo Uhersko-Hradišťsku valem mizí. Obchůdky se drží zuby nehty. Mnohé z nich v nejmenších vesnicích i díky dotacím z kraje. Tentokrát se do výzvy k jejich zachování přihlásilo 73 provozoven. Jde především o pokrytí ekonomických nákladů. Kraj nabízí 7 milionů korun. Jedničkáři z matematiky snadno spočetli, že podpůrná roční injekce je do 100 000 korun na prodejnu. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
0: Čekáme zataženost deštěm, odpoledne se ale má oblačnost částečně protrhávat a očekáváme už jen přehánky, ojediněle se mohou objevit i bouřky. Naměříme nejvíce 11 až 15 stupňů. To byly zprávy s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: U zpráv zdraví Honza Varga. Čeští pivovarníci odmítají chystanou evropskou směrnici. Ta by od roku 2031 zrušila tradiční označování piv podle stupňovitosti. Tu má nahradit pouze údaj o obsahu alkoholu kvůli sjednocení výběru spotřební daně v Evropské unii. Podle odborníků by to ale vedlo k dezorientaci pivařů a poškození tradice českého ležáku. Český svaz pivovarů a sladoven varuje, že změna by si vyžádala nákladné investice do technologií a vynutila by si úpravy historických receptur. Pro malé a střední pivovary je stávající systém administrativně výhodnější a srozumitelnější. Aktuálně v Česku funguje přes 500 mini pivovarů, které se na trhu podílejí zhruba 2,5%. Popularizátor astronomie Jiří Grygar vstoupí do rekordmanské síně slávy. Potvrzuje to Miroslav Marek z agentury Dobrý den, ta spravuje české rekordy. Letos ocení celkem 8 kolektivů a jednotlivců za jejich mimořádné počiny. Čestný předseda České astronomické společnosti Grygar letos oslavil 90. narozeniny. Rekordní je podle Marka hlavně jeho publikační činnost.
1: Je to tak monumentální dílo, že jeho obdivovatelé mu k jeho narozeninám svázali vytištěné, hustě popsané A4 stránky a je to 2031 stran.
0: Vyhlášení rekordmanů roku se uskuteční 20. května v pražské Valdštejnské zahradě. Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá změny ve výpočtu superdávky. Ta od loňského podzimu nahrazuje 4 starší sociální podpory. Minister Aleš Juchelka oznámil spravedlivější úpravu stropů pro náklady na bydlení, které nově určí data ze širších regionů na místo velikosti obce. Píší o tom Novinky. Úpravy uleví také samoživitelům, kteří se zařadí mezi zranitelné osoby a nebudou muset dokládat pracovní aktivitu. Věk dítěte pro tuto výjimku se posune ze 7 na 15 let. Plánované novinky mají za cíl omezit obchod s chudobou a zamezit propadu lidí do existenčních potíží. Změny vítají koaliční i opoziční politici i sociální experti. A ještě jednou pivní téma u našich sousedů. Spotřeba piva na Slovensku klesá na historická minima. Kdysi naši sousedé vypili dvojnásobek piva, než je tomu dnes. Slováci teď ale přesedlali na nealkoholické verze, za Čechy výrazně zaostávají.
2: Na Slovensku drasticky poklesol predaj alkoholického piva. Kým ještě v roku 1990 sa vypilo na hlavu v priemere 95 litrov, dnes je to len 45. Barov a krčiem je menej, keďže ľudia viac pozerajú do telefónov, ako sa stretávajú a hovorí medzi sebou. Česko v pití piva kráľuje s priemernou spotrebou 120 litrov na osobu ročne. Pokles predaja je citeľný v celej Európe. Pohybuje sa na úrovni 2% ročne. Josef Baoko, Rádio Impuls, Slovensko.
0: A přidáme ešte slavistické tresty. Fotbalový útočník Tomáš Chorý dostal od disciplinární komise trest na 6 zápasů za vyloučení v derby po faulu loktem na Spartana Asgera Serencena. Chorý se stal prvním útočníkem v historii samostatné ligy se 3 červenými kartami v jedné sezóně. Šéf komise Jiří Macner zdůraznil, že trest zohledňuje recidivu a přímé ohrožení zdraví protihráče. Jeho spoluhráč David Douděra si za vulgární urážky rozhodčích nezahraje 3 utkání. Podle šéfa Slávie Jaroslava Tvrdíka klub oba hráče vyřadil z kádru a v létě mohou přestoupit. Ještě přísnější trest, stopku na 8 zápasů, dostal další slávista David Mozes za surovou hru, při níž loktem zlomil čelist libereckému hráči Petru Hodoušovi. Bude zataženo s deštěm, odpoledne se ale bude oblačnost částečně protrhávat, očekáváme pak spíše přehánky, ojediněle i s bouřkami. Naměříme nejvíce 11 až 15 stupňů Celsia. To byly zprávy s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

a tisíc dohadů. Proč sám být mám z těch lidí,

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Lezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: vyhrajte tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

chcete-li, přepážky vám je odevzdám. Nechce se vždycky jen smát a nebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech, v srdci

0: Radio Český impuls. Zprávy v 6.
1: U zpravodajského přehledu zdraví Honza Varga. Jedna z největších bank v Česku hlásí omezení. Česká spořitelna ohlásila na nadcházející víkend rozsáhlou technickou odstávku. Ta omezí bankovní služby během 3 nocí. Hlavní omezení se dotknou okamžitých a klasických plateb zadávaných přes aplikaci George nebo v bankomatech. Okamžité platby nebudou fungovat v noci na sobotu a v noci na neděli. Během noci na sobotu a na pondělí dojde také ke krátkým výpadkům běžných převodů. Banka upozornila, že klienti mohou se zpožděním vidět i své vklady. Naopak platby kartou a výběry z bankomatů zůstanou po celou dobu odstávky plně funkční bez omezení. Sněmovna hlasy vládní koalice vyzvala ke zrušení chystaného sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně. Akce podle nich otevírá staré rány a ohrožuje poválečné uspořádání. Opozice hlasování bojkotovala a krok označila za vyvolávání kulturních válek s cílem zakrýt rozpočtové problémy. Předák sudetských Němců Bernd Posselt rozhodnutí poslanců nazval fraškou. Pořadatelé z festivalu Meeting Brno i Česká biskupská konference akci podporují a potvrdili, že se příští týden uskuteční podle plánu. Správa železnic na trať mezi Prahou a Berounem poslala speciální měřící vůz. Ten včera kontroloval trolejové vedení. Státní organizace tak reagovala na opakované poruchy sběračů proudu u vlaků z minulých týdnů. Ty ochromovaly provoz. Diagnostické vozidlo projelo úsek 4x a pomocí termovize a laserů prověřilo spolupráci trolejí s vlaky za plného provozu. Přesnou příčinu potíží experti zatím neznají, nasbíraná data totiž budou vyhodnocovat v příštích dnech. Na odhalení závad spolupracují také s Českými drahami, jejichž soupravy City Elephant problémy vykazovaly nejčastěji. Provoz v úseku je teď stabilizovaný a Správa železnic ho chce udržet plynulý až do plánované celkové rekonstrukce. Ta má začít v roce 2028. Vysočina bude mít svou centrální prádelnu. Hejtmanství začalo s přípravou stavby při Jihlavské nemocnici. Předpokládané náklady jsou necelých 600 milionů korun. Centrální prádelna má sloužit krajským nemocnicím a zařízením sociálních služeb. Hejtman Vysočiny Martin Kukla si od toho slibuje snížení provozních nákladů a nezávislost na dodavatelích.
2: Mi to nedává smysl, že to tady vozíme tam a zpátky čekáme na to, když to budeme prát na jednom místě. Prádlo budeme mít stejný. Budeme mít zásob pral, tak musíme ekonomicky ušetřit. Takže to je ekonomika, je to zdravý rozum, aby jsme to nevozili přes celou republiku a hlavně nebyli na někom závislí.
1: Podle hejtmana má robotická prádelna stát v jižním okraji nemocničního areálu v Jihlavě ideálně do 3 let. Malé obchůdky na venkově bojují o přežití. Ve Zlínském kraji má pomoci injekce z kraje, celkem jde o 7 milionů korun.
3: Hospody už z vesnic na Kroměřížsku, Zlínsku, Vsetínsku nebo Uhersko-Hradišťsku valem mizí. Obchůdky se drží zuby nechty. Mnohé z nich v nejmenších vesnicích i díky dotacím z kraje. Tentokrát se do výzvy k jejich zachování přihlásilo 73 provozoven. Jde především o pokrytí ekonomických nákladů. Kraj nabízí 7 milionů korun. Jedničkáři z matematiky snadno spočetli, že podpůrná roční injekce je do 100 000 korun na prodejnu. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
1: Čekáme zataženo s deštěm, odpoledne se ale má oblačnost částečně protrhávat a očekáváme už jen přehánky, ojediněle se mohou objevit i bouřky. Naměříme nejvíce 11 až 15 stupňů. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Odbyla 6. Máme tady pátek, 15. květen, Adam Kořica už je s vámi, přeji pohodové vstávání a teď už do všech koutů posílám Jiřího Zmoška písničku Už mi lásko není 20 let.

0: Rádio Český impuls.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po šesté, pátek, 15. květen. Za malou chvíli Lucka Bílá, písnička Amor Magor.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Naše první ranní hudební dvojce nabídne rodáky z Plzně, více prozradím po půl sedmé. S Jirkou Kolbabou i nadále cestujeme po Číně. Kolik členů má slavná Trakotová armáda, uslyšíme o půl druhé. Vladimír Brabec by dnes oslavil 92. narozeniny. My si ho vpředu smějeme se s Alexandrem Malou. Připomeneme jako bezbraného sadaře, a to v 16 hodin a 15 minut. Teď už Lucka Bílá, píseň Amor Magor.

0: Radio Český Empul se přeji hezké ráno, pátek 15. květen do 6:30, Marta Kubišová, skladba Nechte zvony znít. Pokud jste fanoušci české muziky let 60. až 80. stejně jako my, určitě byste neměli chybět na našich facebookových stránkách, které najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls. Společně s vámi tam řešíme muziku let 60. až 80. Objevují se tam i různá aktuální témata, vy naše příspěvky komentujete, vaše reakce se dostanou do našeho éteru, ostatně podívejte se sami www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tullamore Dew půl litru za 259,90 pouze v pátek a panzany těstoviny přikoupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
8: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

0: Přeji dobré ráno, pátek 15. květen, rádio Český impuls, po půl sedmé třeba Hana Zagorová, také Petr Spálený, zešel nejdřív Michal David a jeho disco příběh, teď už ale rychlý přehled zpráv v podání naší redakce.
1: Dobré ráno. Policie v podvečer zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky na Liberecku. Včerejší požár bateriového úložiště v Nové Pace na Jičínsku způsobil škodu za 20 milionů korun. Český zpěvák Daniel Žižka postoupil s písní Crossroads do finále Eurovize. Znojmo dnes hostí celostátní zahájení 22. ročníku festivalu muzejních nocí. Tenistky Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová postoupily na antukovém turnaji v Římě do semifinále. A dnes bude většinou zataženo, objeví se přehánky, ojediněle i bouřky a nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů. To byl krátký přehled zpráv, pohodové ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

celý srdce žádá, tuhle zábavu já znám. Pár týdnů je vlídná, pak náhle se zblázní, zbudou jenom slova prázdný, více s ní neshledám.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po půl sedmé, na řadě je naše první ranní páteční hudební dvojce a v ní nám zaspívají rodáci z Plzně. Nabídnu toho nejslavnějšího Karla Gotta, skladbu Má mě ráda. Této nahrávce je dnes 60 let, takže slaví krásné jubileum. A pak nás také nemine píseň Clementine Jiřího Suchého.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Blíží se nám 7. hodina. Do zpráv celou za malou chvíli Iveta Bartošová, píseň Když láska schází. Do jakého pátečního rána jste se probudili, jaký teď máte 15. květen? Zavysílejte si společně se mnou. Napište mi textovku ohledně vašeho počasí. Číslo na náš WhatsApp je 734-787-981 nebo můžete poslat i klasickou SMSku.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Pryč DPH! Pryč DPH!
5: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na meberix.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Dobré ráno. Podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy je v rukou policie. Ta má zároveň informace o tom, kde se kradená relikvie v současné době nachází. Pachatel ostatky nevyčíslitelné historické hodnoty ukradl v úterý v podvečer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Policisté o pomoc při pátrání požádali i kolegy ze zahraničí. O dalším postupu v rámci případu bude policie postupně informovat. Požár bateriového úložiště na Jičínsku zanechal 20-milionovou škodu. V areálu v Nové Pace zasahovalo včera odpoledne několik jednotek hasičů. Oheň se podařilo zlikvidovat, nikdo se nezranil. Místo události bylo předané majiteli firmy a byla nařízená dohlídka. Hasiči se budou vracet na místo incidentu každé 2 hodiny. Aby provedli kontrolní měření, příčina požáru je předmětem vyšetřování. Na opravované frýdlanské mosty v Ostravě se dnes částečně vrátí auta. Odpoledne se motoristům otevře silnice ve směru z centra do městského obvodu Poruba. Se zprovozněním opačného směru pro auta se počítá v polovině července.
2: Pro lidi, kteří například pracují v centru Ostravy a dojíždějí autem, to znamená, že na konci pracovní doby se jim otevře nájezd na Místeckou ulici a v přímém směru mohou pokračovat na Mariánské hory. Zrušení dlouhodobé uzavírky by mělo mít dobrý vliv i na provoz na Českobratrské ulici, která je stejně jako Frýdlanské mosty jednou z nejfrekventovanějších dopravních tepen Ostravy. Rekonstrukce náměstí Republiky s Frýdlanskými mosty začala loni v létě. Jde o klíčový dopravní uzel, přes který vedou tramvajové linky vedoucí napříč městem. Přestavba zjednoduší přestupy a vylepší nástupiště i podchody. Eva Panošová, Ostrava.
1: Tenistka Kateřina Siňáková je ve formě. Na antukovém turnaji v Římě postoupila společně s Taylor Townsendovou do semifinále 4 hry. Nasazené dvojky porazily v italské metropoli australsko-nizozemskou dvojici Perezová-Šursová a vyhráli 17. zápas v řadě. Ve dvouhře uspěl domácí Jannik Sinner, který zdolal Andreje Rubljova z Ruska a 32. výhrou v řadě na Masters překonal rekord Srba Novaka Djokoviče. A dnes bude většinou zataženo, objeví se přehánky, výjimečně i zabouří. Na Šumavě může dokonce padat i sníh se sněhem a nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů. Ze zprávy to vše, krásné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 7:03, Vítku, děkujeme za zprávy. Adam Kuřica přeje hezké páteční ráno s datem 15. května. V ranním tématu dnes společně vyrazíme na nákupy, více za malou chvíli, teď duet Lítáme v tom, Petra Zámečníková a Jiří Strnad.

0: Za minutu 7:45 Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Jiří Helekal, píseň od Jampionu k bedle. Máme páteční ráno, 15. květen. Na našem WhatsAppu na čísle 734-787-981 sbírám textovky ohledně vašeho počasí. Z Jemnice nás zdraví paní Vlaďka, která hlásí 10 stupňů, drobný déšť, pětku má na teploměru paní Dáša z Mětěše od Řípu. Tak dámy, moc děkuji za spolupráci, pozdravuju, přeji hezké ráno a za malou chvíli Jiří Helekal, píseň o Jampionu k bedle.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Hana Zagorová a skladba Studánko stříbrná. Takhle bude znít naše páteční ranní impulzovec Krabička. Více prozradí Helena Vondráčková po 7:30. Také se můžeme těšit na televizní tipy kolegy Saši Hemaly. Ty se budou vysílat o 12:30. Dnes ráno společně vyrazíme v rámci ranního tématu na nákupy, ať už patříte mezi nákupní nadšence nebo se obchodům raději vyhýbáte obloukem a nákupy u vás doma řeší spíš vaše drahá polovička. Všechno chceme slyšet. Ptám se, jaký byl váš nejlepší nákup? 604-111-211, to je číslo k nám. První reakce, komentáře zhruba za takových 5-6 minut. My teď máme 7:45, číslo do tématu, do ranního tématu je 604-111-211 a já už pouštím další českou muziku let 60. až 80. Jiří Helekal, píseň o Jampionu k bedle. Dobré ráno.

0: Dobré ráno, pátek, 15. květen, do půl osmé, za malou chvíli naše další muzika let 60. až 80. Dnes ráno společně s vámi v ranním tématu vyrážíme na nákupy, ať už patříte mezi nákupní nadšence, nebo se obchodům raději vyhýbáte obloukem a nákupy u vás doma řeší spíš vaše drahá polovička. Chceme to slyšet, zjišťujeme, co nejlepšího jste si kdy koupili, jaký byl váš životní kauf, i to, jestli poctivě sbíráte bodíky, kartičky a všechny možné slevy. Hlavní otázka zní, jaký byl váš nejlepší nákup?
1: Já mám podobný zážitek s nákupem, kdy ještě byly obchody Carrefour, bylo to v Praze a měli tam vyhlášený totální výprodeje. Bylo to od rána, já jsem se pojel odpoledne, ten obchod byl normálně převrácený na ruby a našel jsem tam v koutě jednu mikinu, která tenkrát stála asi 3000, už je to taky mnoho let, a koupil jsem ji za 350 korun.
0: Přesně takovéhle kaufy, jo, sbíráme na telefonním čísle 604 111 211. Co byl ten jeden nákup, na který dodnes nedáte dopustit? Koupili jste někdy něco spontánně a bylo to nejlepší rozhodnutí? Kdo z rodiny je větší utráceč, vy nebo partner, partnerka? Kde jste trefili největší životní slevu nebo výhodný kousek? Máte doma naopak něco, co jste koupili a nikdy nerozbalili? A co byste si koupili, kdybyste měli neomezený budget? Co kartičky, kupony a bodíky sbíráte? Stále můžete volat do půl osmé, písničky let 60. až 80. Přeji hezké ráno, 15. květen.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa Smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
6: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: Dvě minuty po půl osmé, Český impuls, rádio pro radost ze života. Připomínám, že na našem WhatsAppu na čísle 734787981 sbírám textovky ohledně vašeho počasí. Za malou chvíli Marie Rotrová, píseň Zřejmě letos nikde nejsou kytky. Ještě předtím ale kolega Vítek Zábranský, který už je naproti mě, na jeho displeji, respektive na jeho počítačové obrazovce svítí nejnovější zprávy. Tak Vítku, dobré ráno, co se děje nového?
1: Dobré ráno. Uchazeči o studium na středních školách se dnes dozví, zda a kam byli přijatí. Správa železnic včera nasadila na trati mezi Prahou a Berounem speciální měřící vůz ke kontrole trolejového vedení. Pět italských občanů zahynulo při potápění na Maledivách, po příčině policie pátrá. Ministerstvo financí ode dneška nabízí lidem možnost nakoupit státní dluhopisy. Ve Švýcarsku dnes začne hokejové mistrovství světa a český tým do něj vstoupí zápasem proti Dánsku. A dnes bude většinou zataženo. Přehánky se objeví na většině území a ojediněle i bouřky a nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů. Z krátkého přehledu zprávy to vše, pohodové ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: 8:15 Český impuls rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno, pátek 15. květen, na řadě naše impulzovec krabička. Hana Zagorová, píseň Studánko stříbrná, a Helena Vondráčková nám teď objasní, jak to bylo s případnou rivalitou mezi právě Hanou Zagorovou a Helenou Vondráčkovou. 8:15.
1: Helena Vondráčková uvádí písničky z impulzovic krabičky.
2: Lidi se často představovali, že je to moje konkurence, ale my jsme spolu přitom nikdy neměli větší problémy. To se spíš snažilo dělat okolí, aby to bylo zajímavé. My jsme byli vždycky v pohodě. Hanka Zagorová si vždycky uměla vybrat hezký písničky. Měla výborné autory a dokonce si sama psala i výborné a přesvědčivé texty. A jestli jsem vybrala Studánku stříbrnou z roku 1976, tak proto, že je to dodnes písnička, kterou bych nazvala elegantní a průzračná.

0: Pátek 15. květen, blíží se nám 8. hodina, do zpráv celou ranní téma. Dnes společně vyrážíme na nákupy. Zajímá mě, jaký byl váš nejlepší nákup.
1: Já mám v šatníku tričko, kterému je 40 let. Je to tričko ještě z Jugoslávie s nápisem Hard Rock. Žena mě ho už několikrát vyhodila do popelnice, pokaždé jsem ho vytáhnul. A když jsou nějaké retro party, jak se hodí? Hezký den. Nazdar impulzáci. Takže já mám v šatníku tričko, kterému je 40 let. Je to tričko ještě z Jugoslávie s nápisem Hard Rock. Žena mě ho už několikrát vyhodila do popelnice, pokaždé jsem ho vytáhnul. A když jsou nějaké retro party, jak se hodí? Hezký den.
0: Já to říkám pořád, není umění koupit něco za plnou cenu, ale umění je si počkat, vyčíhat ten správný moment a koupit zboží je třeba za polovic. Jak to máte vy? Co byl ten jeden nákup, na který dodnes nedáte dopustit? Koupili jste někdy něco spontánně a bylo to nejlepší rozhodnutí? Kdo z rodiny je větší utráceč? Vy nebo partnerka? Co kartičky, kupony, body sbíráte? Zkrátka, jaký byl váš nejlepší nákup? 604-111-211, to je číslo k nám. Máme páteční ráno, 15. květen, do zpráv celou si hrajeme, přeji pohodový poslech.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
7: To je mazec.
6: Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
2: Dobré ráno. Kriminalisté zadrželi podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Policie získala informace, kde se vzácná relikvie nachází. Pachatel ukradl lebku v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Podezřelým je 35-letý muž. Kriminalisté ho zadrželi včera v podvečer ve Středočeském kraji. Následně byl převezen k výslechu. Podle informací z pravodajského portálu iDnes.cz se ke krádeži přiznal. Podezřelý měl označit konkrétní místo, kde se lebka nachází, ještě předtím, než stačil dokončit svůj plán. Podle zdrojů iDnesu relikvie ale není na volně přístupném místě. Kriminalisté podle informací z večera ověřovali, jestli se tam lebka skutečně nachází. Tuto chvíli víc informací policie nezdělila. Lubič lebku svaté Zdislavy ukradl v úterý z baziliky z Jablonného. Využil toho, že při přípravě bohoslužby byl vypnutý alarm. Podle církevních představitelů má relikvie nevyčíslitelnou historickou i duchovní hodnotu. Případ dál sledujeme. Uchazečům o studium na střední škole nastal den pravdy. Dnes se dozví, zda a na jakou školu byli přijatí. Informace by měly najít v elektronickém systému DIPSY, zveřejní je také školy. Přihlášku na střední školy včetně víceletých gymnázií a škol s výučním listem i bez něj se letos podle aktualizovaných dat Cermatu podalo zhruba 156 tisíc uchazečů. Z toho 130 tisíc se hlásí na čtyřleté a kratší obory. Státní organizace Cermat dnes také předá ředitelům středních škol výsledky státních maturit zkoušek, které psali žáci začátkem května. Nejpozději v pondělí je pak školy předají maturantům. Období ústních zkoušek potrvá od 16. května do 10. června. Konkrétní termín zkoušky určují ředitelé škol. V přírodní rezervaci u dánského ostrova uvízla velryba. Dánská agentura pro ochranu životního prostředí uvedla, že keporkak už před nějakou dobou uhynul. Tamnější média se domnívají, že jde o Timiho, kterého soukromá iniciativa velmi komplikovaně a nákladně zachraňovala z mělčiny v Baltském moři. Dnes při odlivu se experti pokusí uhynulé velrybě odebrat vzorek tkáně. No a na závěr zpráv se podíváme ještě na počasí. Teď ráno a dopoledne bude většinou zataženo na Moravě, ve Slezsku a postupně i v jihovýchodní polovině Čech s občasným deštěm. Výjimečně i zabouří. Na Šumavě může v polohách nad 1000 metry padat déšť se sněhem nebo sníh. Odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu, oblačnost se začne protrhávat a hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky a nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů. Pohodové ráno vám přeje Vítek Zábranský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 4 minuty po 8 hodině. Adam Kuřica přeje hezké páteční ráno s datem 15. května. Svátek slaví dámy se jménem Žofie a Sofie. Přejeme vše nejlepší a teď už Dalibor Janda, píseň Žít jako kaskadér. Hezký pátek.

0: Čtvrt na devět, Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli František Ringo Čech a jeho píseň o Americe z filmu Jak svět přichází o básníky. Dobré ráno, z Němnice přeje pan Zbyněk, který hlásí zataženo po dešti 11 stupňů a také nás zdraví z Kraslice milá paní Helča, která hlásí 2 stupně. Hezké ráno i vám a na WhatsAppu na našem čísle 734-787-981 sbírám další textovky ohledně toho, do jakého pátečního rána jste se probudili.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Jelikož je dnes Mezinárodní den rodiny, my jsme si pro vás v rámci této příležitosti přechystali písničky s rodinnými vztahy. Ty si pustíme v naší další ranní hudební dvojici, a to po 8:30. Večerní program našeho rádia nabídne hudební žánry, jakými jsou country, folk a tramská muzika. Startujeme po 19. hodině. Kterou písničku jste v rádiu dlouho neslyšeli, zjišťujeme na Facebooku Ráda Český impuls, může to být i pro nás jako inspirace, kterou muziku jsme dlouho nehráli a vy máte rádi, tak ji třeba zařadíme do našeho repertoáru zase www.facebook.com/Český impuls, těšíme se na vaše reakce. Máme minutu po 8:45, teď už František Ringo Čech a jeho píseň o Americe, pátek 15. květen, přeji hezké ráno.
2: Americe je blaze, bohužel ale poněkud draze.

0: Dobré ráno, pátek 15. květen, do půl deváté naše ranní téma. My dnes společně vyrážíme na nákupy, ať už patříte mezi nákupní nadšence, nebo jste na té druhé straně barikády. I jste ti, kteří se obchodům raději vyhýbají obloukem a nákupy u vás doma řeší spíš vaše drahá polovička. My zjišťujeme, co nejlepšího jste kdy koupili, jaký byl váš životní kauf, i to, jestli poctivě sbíráte bodíky, kartičky a všechny možné slevy.
1: Tak já mám ve skříni takový kožený vínový kabát s velkým chlupatým límcem, něco jako boa. Koupila jsem ho v Tuzexu a tomu kabátu je 49 let. 49 let ho mám ve skříni a nenosím ho, protože se za tu dobu trošku zmenšil, to je logický.
2: Mám doma tričko z roku 92, kdy jsme byli s bývalým manželem na svatební cestě v Liverpoolu, takže kdo je na tričku? No Beatles.
0: Ano, v tomto případě adresát známý. Co vy a váš nejlepší nákup? Koupili jste někdy něco spontánně a bylo to nejlepší rozhodnutí? Kdo z rodiny je větší utráceč, vy nebo partnerka? Kdy jste trefili největší životní slevu nebo výhodný kousek? Máte doma naopak něco, co jste koupili a nikdy nerozbalili? A co byste si koupili, kdybyste měli neomezený budget? 604-111-211, to je číslo k nám. Do půl deváté, muzika let 60. až 80. Přeji hezké ráno.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku kilogram za 149,90 a meruňky, broskve a nektarinky 500 gramů za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
4: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
5: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
9: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

0: půl deváté Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké páteční ráno s datem 15. května, za malou chvíli Lucka Bílá, Neposlušné tenisky. Ještě předtím ale kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy. Vítku, ahoj, dobré ráno.
1: Pěkné ráno. Policie v podvečer zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky na Liberecku. Kriminalisté znají totožnost všech mužů, kteří v derby napadli brankáře Sparty. Český zpěvák Daniel Žižka postoupil s písní Crossroads do finále mezinárodní písničkové soutěže Eurovize. Počet zabitých při ruském útoku na Kyjev v noci na čtvrtek vzrostl na 24, jsou mezi nimi 3 děti. Tenistky Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová postoupili na antukovém turnaji v Římě do semifinále. A dneska si obloha vezme svůj nejlepší šedý kabát, většinou bude zataženo, občas sprchne a sem tam si to střihne i bouřka a teploty budou nejčastěji mezi 11 až 16 stupni. To je prozatím všechno, hezké ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: 4 minuty, 9:15, Český impuls, rádio pro radost. Ze života na řadě je naše další ranní hudební dvojce. Nabídnu písničky s rodinnými vztahy, máme za 4 minuty, 9:15. A my jsme si vybrali tematiku rodiny, protože prosím vás, na dnešní den, na pátek 15. května, připadá Mezinárodní den rodiny. Čeká nás Marta Athena, skladba Táto, pojď si hrát. A pak nás také nemine Karel Gott a písnička Kam tenkrát šel můj bratr Jan. Přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: a neb ve dvou se to líp táhne.

0: Pátek, 15. květen, zdravím vás z našeho rádia, přeji ještě stále hezké ráno do 9. za malou chvíli naše muzika let 60. až 80. V ranním tématu jsem zjišťoval, jaký byl váš nejlepší nákup, zajímalo mě, co jste nejlepšího si kdy koupili, jaký byl váš životní kauf i to, jestli poctivě sbíráte bodíky, kartičky a všechny možné slevy. Tady jsou vaše další reakce.
1: Já jsem si v roce 95 ve Španělsku za 10 000 pesetas koupil zimní košely od nejmenované džínové značky, hrozně pěknou, a když se dneska na ní podívám, tak je furt jak nová a furt ji strašně rád nosím. To byl prostě materiál, který byl poctivý a je nezničitelný.
2: Dobré ráno, tak já jsem před 20 roky nastoupil k dobré firmě, kde nás každý rok šatili a mám dodnes všechny bundy, čepice, trička, mikiny. A je to kvalita. Už tam dlouho nedělám a pořád je mám.
0: Jo, tak to musela být echt kvalita. My si do zpráv celou teď pouštíme další muziku let 60. až 80. Přeji pohodový poslech.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
5: A 30?
6: Acema.
5: A 40?
6: Acema.
5: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
11: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
12: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Dobré dopoledne. Začneme aktualitou. Elektronický systém DIPSI z výsledky přijímacích zkoušek na střední školy má výpadky. Podle mluvčího Cermatu je přetížen. Další podrobnosti pro vás zjišťujeme a uslyšíte je ve zprávách za hodinu. Víkendové počasí rozdělí Česko na polovinu. Na Moravu a zejména Slezsko se totiž o víkendu přižene další déšť. Podle Českého hydrometeorologického ústavu může pršet i vydatně. Jen v sobotu by mohlo na východě napadnout mezi 10 až 30 mm srážek. Dalších až 30 pak neděli. Na severním návětří jeseníků a hlavně Beskyd očekávají meteorologové až 50 mm. V novém týdnu bude srážek i mraků ubývat a mělo by se postupně oteplovat až na 23 stupňů. Česko má ve finále Eurovize své želízko v ohni. Zpěvák Daniel Žižka ze včerejšího semifinále postoupil v mezinárodní písňové soutěži s písní Crossroads. K ní už zpěvák dříve prozradil, že vsadil na emoce a na jejich napojení na hudbu. Připravovali zhruba 2 roky. Ve finále 70. ročníku Eurovize je 25 soutěžících. O vítězi se rozhodne v sobotu. Dnes startuje mistrovství světa v hokeji. Náš národní tým ve Švýcarsku od pondělí trénuje a chystá se na prvního soupeře, kterým bude od 20 hodin a 20 minut Dánsko. Naše poměrně mladé mužstvo má jasný cíl skončit lépe než loni, kdy jsme vypadli ve čtvrtfinále, pokračuje kolegyně Renata Kuková.
2: Loni na mistrovství světa naši skončili 6. Co je potřeba udělat pro to, aby to bylo lepší? V tom má útočník Roman Červenka jasno.
3: Ten tým je omlazený a musí se najít chemie v tom týmu, ten tým musí šlapat jako jeden chlap, prostě ta součinnost a soudružnost tam musí být, bez toho ten úspěch určitě nepřijde.
2: Právě 40-letý kapitán bude pro mladé velkým vzorem. Těšil se na něj i o 18 let mladší nováček v národním týmu, útočník New Yorku Rangers Jaroslav Chmelař.
4: Je to další splněný sen zahrát si s někým takového kalibru. Se těším, až ho vidím na ledě a budu se osobně taky něco naučit. Cítím se tak skvěle a těším se, až tam na ledě ukážu, co ve mně.
2: Zápasy ve skupině naše odehrají ve Friburgu. Zázemí mají ale v Bernu, což je zhruba půl hodiny daleko. Obránce Filip Hronek v dojíždění komplikaci nevidí.
5: Myslím si, že to problém určitě nebude, že to bude zařízený všechno a věřím tomu, že to bude dobře fungovat a snad to nebude tak hrozně.
1: To byla Renata Kuková a její hokejová reportáž a vrátíme se ještě k počasí. Dnes bude obloha hodně zamračená, počítejte s přeháňkami, výjimečně i bouřkami a teploty se budou nejčastěji pohybovat mezi 11 až 16 stupni. Pěkné dopoledne vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: 3 minuty po 9. hodině, Adam Kořica je stále s vámi, přeji hezké páteční dopoledne s datem 15. května a teď už Josef Laufer, píseň S bohem lásko, já jedu dál.

písničku už 100krát přespíval.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Tu s děravou patou mám horečku zlatou. Jsem chudý, jsem sláb, nemocen.

0: Minuta po 9:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na našem Facebooku zjišťujeme, kterou písničku jste v rádiu dlouho neslyšeli. Pan Zbyněk Šturza píše, takových je hodně a jak tu píšou, jsou dokola, chtěl by to obměnit a přijat i ne, z těch mladých let je mnoho. Paní Stanislava Kopáčková píše Medvídek u Bogoty, můj manžel ji nenávidí a já miluji. Ale pozor, pane Milo Čekal píše Hadej Matildo od Karla Hály, tak to je náš repertoár, tak se na to můžeme podívat a zahrát jí častěji, pokud byste chtěli Hadej Matildo od Karla Hály. Kterou písničku jste v rádiu dlouho o nás neslyšeli, napište nám to www.facebook.com/Český impuls a tam nás najdete. My si vaše komentáře pročteme a uvidíme, co s tím můžeme dělat. Máme 9:45, za malou chvíli Dalibor Janda, píseň Kde jsi?
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Milko tvaroh polotučný za 19,90 a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
8: Pryč DPH! Pryč DPH!
9: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.

Co by jsem ti pletl včera ještě, najednou máš vlasy jako len. Třpití se v nich stovky kapek deště, stávej, už bude den.

0: Dvě minuty po půl desáté Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké páteční dopoledne s datem 15. května. Ze Sázavy nás zdraví milá paní Maruška, která hlásí 10 stupňů a oblačno. Paní Maruško, hezké dopoledne i vám. Děkuji za zprávu a nás teď čeká další muzika, ale 60. až 80. Juraj Kukura, píseň Nech brouka žít, dvě minuty po půl desáté.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Tuhle

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Pomalu, ale jistě se nám blíží 10. hodina. V celou kolega Vítek Zábranský nabídne nejnovější zprávy. Do té doby další česká muzika, ale 60. až 80. Ze všeho nejdřív Pavel Vítek a píseň Mám rád vůni tvý kůže. V ranním tématu jsme společně v rámci našeho éteru vyrazili na nákupy. Ať už patříte mezi nákupní nadšence, nebo se obchodům raději vyhýbáte obloukem a nákupy u vás doma řeší spíš vaše drá polovička. My jsme to chtěli slyšet. Zjišťovali jsme, co nejlepšího jste si kdy koupili, jaký byl váš životní kauf, i to, jestli poctivě sbíráte bodíky, kartičky a všechny možné slevy. Tady je rekapitulace vašich názorů.
1: Já mám doma disku ze 78. to je 48 let, je v něj 65. A když jsem si ji v loni vzal na oslavu s dětma, tak koukali, že mě ještě pořád pasuje.
2: Já mám opravdu tričko za hobičku. V 18 jsem dostala první pusu od kluka, který bydlel ale hrozně daleko, takže potom jsme si rok jenom dopisovali a on mi poslal firemní tričko, byl tehdy hasič, nebo vlastně dodnes. A dodnes ho mám schované, jenom dnes mi je 49, ale to tričko pořád mám.
3: Já jsem si v roce 95 ve Španělsku za 10 000 pesetas koupil zimní košely od nejmenované džínové značky, hrozně pěknou, a když se dneska na ní podívám, tak je furt jak nová a furt ji strašně rád nosím. To byl prostě materiál, který byl poctivý a je nezničitelný.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hame, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Acema. Jde to i bez banky.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
10: ETA extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
11: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
12: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Dobré dopoledne. Uchazeči o studium na střední školy zjišťují výsledky přijímaček. Komplikuje jim to ale samotný přihlašovací systém DIPSY. Od rána je totiž přetížen a má výpadky. Podle mluvčí Cermatu Barbory Rosulkové se do portálu hlásí přes 150 000 uživatelů. Vyzývá je ke strpení. Výsledky jsou zveřejněné i na stránkách jednotlivých škol a také přímo ve škole, třeba na úřední desce či na dveřích. Podle aktuálních zpráv v prvním kole přijímaček uspělo přes 93% deváťáků, tedy podobně jako loni. Policie posunula kauzu fotbalového brankáře Surovčíka, ztotožnila všechny muže, kteří v sobotní derby mezi Sláví a Spartou spartanského golmana napadli. Zatím nikoho neobvinila. Případ policie prověřuje pro podezření z výtržnictví, zabývá se i samotným vběhnutím fanoušků na hrací plochu a poničením vybavení stadionu. Do současné chvíle se přihlásily desítky osob, postupně tak policie ztotožňuje další. Finále Eurovize bude mít českou účast, mezi elitu postoupil 23-letý zpěvák Daniel Žižka. Finále mezinárodní písňové soutěže proběhne v sobotu. Žižka ve včerejším vídeňském semifinále zaujal porotu i mezinárodní diváky svou písní Crossroads. Podle svých slov v ní zpívá o tom, že každý v životě prochází mnoha křižovatkami a nezbývá mu, než následovat svou intuici.

0: Daniel Žižka se hudbě věnuje od dětství, vlastní písně skládá od 10 let, vystupuje na koncertních a klubových pódiích, zahrál si třeba v seriálu Taneční. Do sobotního finále Eurovize se kromě našeho zpěváka probojovali zástupci dalších 9 zemí. 5 států soutěž opustilo na protest proti účasti Izraele. Finále ve Vídni proběhne v sobotu, o výsledcích rozhodují diváci a odborné poroty z jednotlivých zemí. Češi mohou opět nakupovat státní dluhopisy, jejich prostřednictvím si chce vláda půjčit 20 miliard na financování rostoucích výdajů. Lidé mohou investovat od 1000 až do 3 milionů korun a výnosy se nemusí danit. Podle ministerstva financí se jedná i o vhodný dárek, láká také na nové motivy, třeba s Brnem nebo svatebním dortem. Ministrině financí Alena Schillerová oznámila, že obligace jsou ve 3 typech, a to 5letý fixní, 5letý protiinflační a 3měsíční. Opisovací období potrvá do 28. června. Obligace bude nutné zaplatit do 7. července. V současné emisi očekává Schillerová prodej obligací zhruba za 20 miliard korun. No a dnes bude většinou zataženo, počítejte s občasným deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i zabouří. Nejvyšší teploty se dostanou na 11 až 16 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Takové byly zprávy v 10 a po nich Petr Kotwald, píseň Satelit. Adam Kuřica je stále s vámi. Přeji hezké páteční dopoledne.

0: Český impuls rádio pro radost ze života. Do 10:30 Linda a Pavel duet Kdo nespívá, nemá hit. Víte, který je nejvýše položený hrad na Moravě? Na otázku odpovíme v pořadu Máme Česko rádi, a to o 10:30.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
6: Volkswagen.

0: Hezké dopoledne z Rádia Český Impuls. Pátek 15. květen naše dopolední hudební dvojce nabídne písničky Zvůní vína a více prozradím po půl jedenácté. Na našem rádiu pokračuje série výletů po východě republiky. Slovo si bere Hana Kracíková, startuje pořad Máme Česko rádi.
1: Máme Česko rádi.
2: Dnes naše kroky zamíří na Moravu, na zříceninu hradu Rabštejn u Bedřichova. Ten je nejvýše položeným moravským hradem. A já už mám na telefonu našeho spolupracovníka Mirka Tausiga z klubu českých turistů Praha, aby nám o Rabštejnu řekl něco víc.
3: Dobrý den, zdravím všechny u rozhlasových přijímačů. Z hradu se, jak to bývá, příliš nedochovalo a dnes je z velké části zakryt hustým lesem. Z dálky však působí mohutným dojmem. Postaven byl na strmých, rozeklaných skalních blocích. A ty sami vypadají jako strážní věže se zdmi a cimbuřím.
2: A kde se hrad vzal?
3: Hrad byl postaven někdy na přelomu 13. a 14. století. První zmínka je z roku 1318, kdy ho získal Jan Lucemburs. Hrad býval často zastaven a páni se tady často měnili. V době 30. války hrad sloužil jako úkryt listin a cenností vrchnosti. V roce 1645 však byl dobyt Švédy a místní posádka se stala postrachem celého okolí. Pak se jí ale podařilo po roce vypudit a definitivně hrad spustl po odchodu posledního obyvatele. Posledním obyvatelem byl Hajný.
2: A já se vůbec nedivím, že odešel, já bych se tam sama taky bála. Určitě tam straší.
3: Ano, kromě pověsti o loupiživých rytířích je tu ještě jedna pověst. A to z poloviny 18. století. V té době se o Rabštejnu mluvilo jako o tajemném místě, kde je z doby švédské okupace tajný vchod a bývalé vězení zločinců.
2: Tak a na mě je dodat, jak se ke zřícenině dostaneme. Rabštejn leží nad obcí Bedřichov, která je dnes už součástí Oskavy. Ke zřícenině dojdete po modré značce ze Skřídku, to je 8,5 kilometrů, anebo po červené z Bedřichova 3 kilometry. Hana Kracíková, Máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, pátek 15. květen do 11. do zpráv celou naše dopolední hudební dvojce a ta nabídne písničky z vůní vína. Čeká nás Petr Spálený, skladba Když dozrálo víno a pak nás také neminou máci a jejich laciný víno. Představte si, že v roce 1951 byla v Praze u Apolináře otevřená první protialkoholní záchytná stanice v ČSR a zároveň dokonce na světě, takže proto jsme si pro vás paradoxně vybrali, prosím vás, písničky z vůní vína. Já jsem Anna Bogořica a tímto se s vámi loučím. Za sebe vám přeji poklidné páteční dopoledne. Dále už bude vysílat kolega Ludvík Pospíšil. Já se na každého z vás budu těšit zase zítra po 6. hodině raní. Do té doby se mějte krásně a opatrujte se. Naslyšenou.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
8: Hudební dvojice.
9: A nep. Vrána k vráně sedá.
10: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumím. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím.

0: Český impuls. Zprávy v 11.
1: Dobré dopoledne. Přes 93% uchazečů o střední si mohou odechnout, dospěli v prvním kole přijímaček. Je to podobný výsledek jako loni. Podle státní organizace Cermat na obor uvedený jako první priorita dostalo 88,5 tisíce přijatých uchazečů, tedy přes 75% přijatých. Na osmiletá gymnázia se letos podobně jako loni mohla z hlediska kapacity dostat zhruba polovina přihlášených žáků, na šestiletá asi třetina. Systém DIPSY 19. května zveřejní seznam škol, které vypisují druhé kolo přijímaček. Jasno už mají také maturanti. Na jaře neuspělo 9,5% z 80 tisíc studentů, kteří zkoušku dělali poprvé. Loni neuspělo přes 12% prvomaturantů. Úterní znečištění řeky Moravy způsobily ropné látky. Podle mluvčího povodí Moravy se do řeky nejspíš dostaly výplachem z kanalizace. Úhyn ryb nebo vodního ptactva vodohospodáři v souvislosti s havárií nezaznamenali. Hasiči stále nechávají přes koryto řeky u Otrokovic na Zlínsku natažené norné stěny. Do nich se nečistoty zachytávají. S pomocí sorbetu je pak odstraňují z hladiny. Spotřeba piva v Česku dál klesá, zároveň klesá obsah alkoholu ve skonzumovaném pivu. Pivaři se totiž často uchylují k nealkoholické variantě nápoje. Výkon ředitel Svazu pivovarů a sladoven Tomáš Slunečku nám potvrdil, že se novému trendu snaží sládci přizpůsobit.
2: Každoročně pivovary vymýšlejí inovace, přicházejí s novými příchutěmi i s novými styly nealko, takže už to není jenom o tom, že by to bylo klasické nealko pivo, ale už jsem zahlídl i třeba IPU, nealko, APO a tak dále. Samozřejmě nemůžeme tím nahrazovat plnohodnotně klasické alkoholické pivo, ale už to není jenom taková ta znouzecnost.
1: I tak bývá nealko běžnou součástí nabídky restaurací i pivních barů. Trendu nealkoholických piv si všímají i mini pivovary. Jejich výroba je ale pro ně často technologicky náročná. Na opravované frýdlanské mosty v Ostravě se dnes částečně vrátí auta. Odpoledne se motoristům otevře silnice ve směru z centra do městského obvodu Poruba. Se zprovozněním opačného směru pro auta se počítá v polovině července.
3: Pro lidi, kteří například pracují v centru Ostravy a dojíždějí autem, to znamená, že na konci pracovní doby se jim otevře nájezd na Místeckou ulici a v přímém směru mohou pokračovat na Mariánské hory. Zrušení dlouhodobé uzavírky by mělo mít dobrý vliv i na provoz na Českobratrské ulici, která je stejně jako Frýdlanské mosty jednou z nejfrekventovanějších dopravních tepen Ostravy. Rekonstrukce náměstí Republiky s Frýdlanskými mosty začala loni v létě. Jde o klíčový dopravní uzel, přes který vedou tramvajové linky vedoucí napříč městem. Přestavba zjednoduší přestupy a vylepší nástupiště i podchody. Eva Panošová, Ostrava.
1: Jdeme ještě na počasí. Dopoledne bude většinou zataženo v jeho východní polovině území s občasným deštěm. Postupně bude většinou déšť ustávat a oblačnost se začne protrhávat. Místy se ale ještě vyskytnou přehánky a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 11 a 16 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Konečně pátek po 11. hodině. Hezké dopoledne přeje Ludvík Pospíšil a zpívat bude Richard Miller.
5: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

karton na obourek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

České písničky 60. až 80. let. Rádio

0: Na českém Impulzu právě dospívala Jitka Zelenková, za chvíli Vladimír Mišík a variace na renesanční téma. Hrajeme české písničky 60. až 80. let. Taky pro vás chystáme Vladimíra Brabce, ten by dnes oslavil 92. narozeniny. No a my si pana Vladimíra připomeneme jako bezbraného sadaře. Dnes odpoledne ve 16:45. Od 4 hodin vysíláme Scénky a vtipy se Sašou Hemelou na českém Impulzu.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zazdívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama tého

kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, má

0: Hezké dopoledne z českého Impulzu, Dalibor Janda, 10 prstů pro život. Tak to bude první písnička krátce po půl dvanácté. Máme tady pátek 15. května, svátek má Žofie a ta nejlepší zpráva, zítra začíná víkend.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Na českém Impulzu právě dozněla písnička z filmu Rebelové, dospívala Ivon Přenosilová, no a za chvíli Šlenka Filipová bude zpívat svoje věnování. No a tuhle písničko nám nabídne Petra Janů. Je to písnička z Impulzovic krabičky.
1: Love in my car, late. Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
2: Volkswagen. Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
7: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
8: Věnování je typická písnička Lenky Filipové. Má krásný text, který dokonale vystihuje ženskou duši. A Zdeněk Rytíř psal písničky přímo na tělo, to je z toho slyšet. Dokázal se přitom dokonale vcítit do dívčích pocitů a problémů. A kolikrát jsem si myslela, že si Lenka dokonce psala sama. Když jdu od někud z koncertu pozdě a slyším tuhletu písničku, tak si ji samozřejmě pustím nahlas, protože mě dost dojímá.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písmu poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
3: Dobré poledne. Beskydy hodně zmoknou, od zítřejšího do pondělního rána v nich totiž bude vydatně pršet. Během dvou dnů může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Od neděle se pak zvýší odtok vody z krajiny. Výstrahu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav a upozorňuje, že ji bude dál upřesňovat. Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet zejména na Vsetínsku. Česko chce potrestat ruské zločiny na Ukrajině. Stáváme se proto součástí zvláštního tribunálu, který tvoří 630 zemí. Česko na dvoudenní schůzce ministrů Rady Evropy v moldavském Kišiněvě zastupoval šéf diplomacie Petr Macinka. O vzniku tribunálu informuje Rada Evropy ve svém prohlášení. Česko se pro zřízení tribunálu vyslovilo už na zasedání Rady Evropy v Reykjavíku před 3 lety. Český prezident Petr Pavel už dříve uvedl, že tribunál je potřeba, aby zločiny ruské agrese nezůstaly bez trestu. Hodně práce měli ve Zlíně hasiči, zdravotníci i policisté. Výlet seniorů totiž skončil nehodou s řadou zraněných. Do jejich autobusu nabouralo ve Zlíně osobní auto. Pokračuje reportér Jan Čada.
4: Stačila chvilka nepozornosti a osobní vůz se na výpadovce ze Zlína srazil s autobusem. Ten vezl z výletu do značné míry hůře pohyblivé seniory, mnohé z nich na invalidních vozících. Řada z nich skončila po nárazu na zemi, zranilo se tak celkem 8 lidí. Někteří museli do nemocnice. Tam zdravotníkům při jejich přesunu do péče zdravotníků pomáhali hasiči. Práci měli i psychologové, také nezranění lidé totiž utrpěli šok.
3: Němci se děsí španělské proimigrační politiky. Španělská vláda totiž legalizuje pobyt 500 000 běženců, kteří v zemi žijí na černo. Německo se na to konto bojí, že migranti s povolením k pobytu v zápětí opustí Španělsko a odejdou do Německa kvůli výhodnějšímu sociálnímu systému. Německo se už teď potýká se sekundární migrací z Řecka, které slouží jako vstupní brána do zemí Evropské unie. Český fotbalista Alex Král mává Unionu Berlín. Klub opustí po sezóně. 27-letému záložníkovi v létě skončí smlouva a novou nepodepíše. 12. tým tabulky německé ligy o tom píše na klubovém webu. A přidám i počasí. Ve zkratce, zítra bude na Moravě chladno a deštivo, na západě slunečněji. Teploty vyšplhají mezi 9 a 13 stupňů, na severozápadě až k 16. Hezký pátek přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Tolik polední zprávy, já jsem od Vít Pospíšil, přeju vám krásný pátek, no a právě teď přichází Heidi Jankou s písničkou Sláva bázným nápadům.

0: Polední program Českého impulzu, za chvíli Miss Moskva a Jiří Korn. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. No a jak nám začne víkend v televizi, to nám řekne Saša Hemala. Sašovi televizní tipy nabídneme přesně v 12:30 tady na Českém impulzu.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kilogram. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90 a podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
8: Volkswagen.

0: Tak 15. května v programu Českého impulzu po půl jedné budeme hrát Eldorado Valdemara Matušky. Hrajeme české písničky celý den. No a taky si rozsvítíme na televizní program, abychom dobře viděli. Právě teď jim listuje Saša Hemala.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Takovou zajímavostku nám nabízí ve stejný čas dvě televizní stanice, a sice Hon za diamanty, i když ta zpracování jsou si podobná jako den a noc. Máme tu Já padouch po třetí a vedle našeho napraveného superpadoucha vystupuje i jeho bratr, ale důležitou postavou je Baltazar Brett, geniální všemi mastmi mazaný zločinec, který právě ukradl největší diamant na světě. Nova Cinema, Já padouch trojka ve 20 hodin. V tomto případě se za diamantem honila nakreslená postava, ale v případě francouzského snímku Kořist to bude sám velký Belmondo. V tomto snímku se ocitneme v Aténách roku 1971 a v ulicích tohoto ikonického města proběhne grandiózní honička za zlodějem, čeho jiného než právě diamantu. Kořist, akční komedie, začíná na dvojce ve 20 hodin. Asi málo komu z vás uniklo, že minulý týden oslavila Jiřina Bohdalová významné výročí, a je tedy na bíle dni, že proběhlo mnoho oslavných momentů a naprimně se k jednomu takovému vrací v jedinečném podání pořadu Máme rádi Jiřinku s celou řadou zajímavých hostů, a to ve 20 hodin a 15 minut. Přeji hezký páteční večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Odpolední program Českého impulzu přináší hudební dvojici, ta se ponese ve znamení Narození v Plzni. Bude nám zpívat Karel Gott, Mám mě ráda, písničku, která je dnes rovných 60 let, a potom Jiří Suchý, písničku Clementine. Narození v Plzni můžou spustit.
1: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert, dle srovnání k 5.5.
8: Hudební dvojice
9: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

byla krásná, byla milá, byla chytrá, zkrátka fajn. Na zahrádce něco rila.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Dobré odpoledne. Maturanti byli letos úspěšnější. Zkouškou prošlo 90% z nich, naopak neuspělo 9,5%. Loni to bylo zhruba 12% takzvaných prvomaturantů. Výsledky didaktických testů dopoledne státní organizace CERMAT předala středním školám. Ředitele je žákům zpřístupní nejpozději v pondělí. To teprve zájemci o střední školy prožívají déjà vu. Elektronický systém DIPSY, kde se ode dneška zobrazují výsledky přijímacích zkoušek na střední školy, měl totiž ráno stejně jako předloni výpadky. Byl přetížený a kolaboval. Informace o tom, zda a na jakou školu byli uchazeči přijati, se v systému objevily brzy po půlnoci. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo přes 93% žáků, kteří se hlásili z 9. tříd základních škol. Škoda po požáru v Kladně šplhá na 100 milionů korun. Proč hořelo včera v pekárnách v ulici U Kožovy hory, zjišťuje vyšetřovatel ve spolupráci s policií. Plameny poškodily dopravník polotovaru a taky chladící věž. V kladenské pekárně se vyrábí zejména mražené pečivo. Mistrovství světa v hokeji je tady. Náš národní tým ve Švýcarsku od pondělí trénuje a chystá se na prvního soupeře, kterým bude od 20 hodin na 20 minut Dánsko. Přesto, že máme poměrně mladé mužstvo, cíl má jasný. Skončit lépe než loni, kdy jsme vypadli ve čtvrtfinále. Pokračuje reportérka Renata Kuková.
2: Loni na mistrovství světa naši skončili šestí. Co je potřeba udělat pro to, aby to bylo lepší? V tom má útočník Roman Červenka jasno.
3: Ten tým je omlazený a musí se najít chemie v tom týmu. Ten tým musí šlapat jako jeden chlap. Prostě ta součinnost a soudružnost tam musí být. Bez toho ten úspěch určitě nepřijde.
2: Právě 40-letý kapitán bude pro mladé velkým vzorem. Těšil se na něj i o 18 let mladší nováček v národním týmu, útočník New Yorku Rangers Jaroslav Chmelař.
4: Je to další splněný sen zahrát si s někým takového kalibru. Se těším, až ho vidím na ledě a budu se moc od něj taky něco naučit. Cítím se pak skvěle a těším se, až tam na ledě ukážu, co ve mně.
2: Zápasy ve skupině naše odehrají ve Friburgu. Zázemí mají ale v Bernu, což je zhruba půl hodiny daleko. Obránce Filip Hronek v dojíždění komplikaci nevidí.
5: Myslím si, že to problém určitě nebude, že to bude zařízený všechno a věřím tomu, že to bude dobře fungovat a snad to nebude tak hrozně.
1: A dodám i počasí. Zítra očekáváme zataženo, občas zaprší a taky přijdou občas bouřky. Na západě Čech to bude jinak, tam může být až polojasno. Naměříme mezi 9 a 13 stupni, na severozápadě až 16. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
6: 3 minuty po 13. hodině. Jsem Ludvík Pospíšil, přeju vám dobré odpoledne a zpívat bude Michal Kocáb.

to schází, nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji.

0: Tady je český impuls české písničky 60. až 80. let. Za chvíli Lešek Semelka s písničkou Jména. No a taky pro vás chystáme putování po Číně. Kolik členů má slavná terakotová armáda? Už zase budeme počítat s naším cestovatelem Jirkou Kolbabou. Bude to přesně v 14:30 na českém impulzu.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Pryč DPH! Pryč DPH!
3: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tullamore Dew půl litru za 259,90 pouze v pátek a panzany těstoviny při koupi od 3 kusů za 26,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.

0: se dá. Skoro víkend na Českém Impulzu, máme tady pátek 15. května a po půl druhé si budeme hrát Standu Hloška písničku Krejčí. Hrajeme české písničky celý den. Taky putujeme po Číně, cestovatel Jirka Kolbaba si na pomoc přivede celou armádu, a to terakotovou.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Terakotová armáda, terakotové vojsko, to je velmi slavná věc ve vztahu k Číně. Popiš nám to, o co se vlastně jedná?
3: Tak jenom připomenu, že je to asi 1100 kilometrů jihozápadně od Pekingu ve městě Xi'an a že to naleziště, dneska velké archeologické světové naleziště, bylo objeveno v roce 1974, když domorodci kopali studnu. Představ si, že našli v útrobách země až 8000 soch, a to není poslední slovo, protože stále ještě nebyla nalezena hrobka císařova, a vypadá to, že by se mohlo najít ještě dalších několik tisíc vojáků, kteří měli střežit v posmrtném životě právě zde ukryté ostatky císaře.
2: Jak jsou ty postavy velké? Jsou v životní velikosti?
3: To je velké překvapení, protože ty figury skutečně jsou v životní velikosti, jsou ve výškách asi 160 až 170 cm, jsou to válečníci, a co je velmi pozoruhodné, tak ty figury jsou personifikovány. Žádná figura se nepodobá druhé, to je velmi originální. Původně, to je zajímavost, byly barevné, dneska už se ty barvy za těch 2000 let pochopitelně ztratily. A mnoho těch bojovníků, představ si, má zbraně, a kdysi dávno byly oblečeny ty figury, a dokonce jsou tam také koně, povozy, a dodnes ještě některé zbraně byly v některých těch místnostech, kde ti vojáci jsou, tak byly nalezeny a jsou uloženy v místním nádherném muzeu.
2: Popiš nám trošku ten materiál, ze kterého jsou vyhotoveny ty sochy.
3: Jsou to hliněné sochy, jsou to terakotové sochy, a ty korpusy, ta těla jsou pevná, ta byla jakoby unifikovaná, a ty hlavy a ruce, ty tam byly dodávány ex post a byly opravdu vyrobeny podle prý skutečných bojovníků, kteří kdysi sloužili jako ochranná armáda císařova. On si je vzal sebou tímto způsobem do těchto pohřebišť, a také to se říká, že s ním šlo do toho hrobu pochopitelně také mnoho živých bojovníků, konkubín a příslušníků služebnictva.
2: Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně pod whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: nebyl bych tak sám.
1: Už za chvíli 14. hodina, tady je Český impuls, pátek 15. května. Dnes je Mezinárodní den rodiny. A tak se inspirujeme pro naši hudební dvojici. Jsou to písničky s rodinnými vztahy. Marta a Tena budou zpívat Táto, pojď si hrát a Karel Gott, Kam tenkrát šel můj bratr Jan. Tady je Český impuls.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
3: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
7: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
8: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
9: Hudební dvojice
10: aneb 1 plus 1.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Dobré odpoledne. Policisté už mají ukradenou lebku svaté Zdislavy. Televizi CNN Prima News to řekla státní zástupkyně Veronika Klapková. Podrobnosti policie představuje na tiskové konferenci v České Lípě, kterou sledujeme a co zaznělo, přineseme v dalších zprávách. Lebku svaté Zdislavy podezřelý muž zalil do betonu. Odborníci ji zkusí vyjmout. Pachatel nesouhlasil s vystavením lebky, chtěl ji pohřbít v řece, uvedla policie. 35-letého muže, který je podezřelý z krádeže lebky, policisté dopadli už včera. Vzácnou relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí v úterý večer, krátce před začátkem bohoslužby. Ženy budou moci dostávat 1000 korun ještě před narozením dítěte, rozhodli o tom poslanci. Těhotné budou smět odčerpat z rodičovského příspěvku ještě před porodem 15 000 korun, a to až 2 měsíce před očekávaným termínem porodu. Sněmovna schválila poslanecký návrh ministra práce a sociálních věcí Juchelky. Dojde také k posunu digitalizace sociálních dávek a polepšit by si měli lidé, kteří jsou odkázáni na plicní ventilaci. Spotřeba piva v Česku dál klesá, zároveň klesá obsah alkoholu ve vypitém pivu. Pivaři se totiž často uchylují k nealkoholické variantě nápoje. Výkonný ředitel Svazu pivovaru a sladoven Tomáš Slunečko nám potvrdil, že se novému trendu snaží přizpůsobit sládci.
2: Každoročně pivovary vymýšlejí inovace, přicházejí s novými příchutěmi i s novými styly nealko, takže už to není jenom o tom, že by to bylo klasické nealko pivo, ale už jsem zahlídl i třeba IPU, nealko a po a tak dále. Samozřejmě nemůžeme tím nahrazovat plnohodnotně klasické alkoholické pivo, ale už to není jenom taková ta znouzecnost.
1: I tak bývá nealko běžnou součástí nabídky restaurací i pivních barů. Trendy nealkoholických piv si všímají i mini pivovary. Jejich výroba je pro ně ale často technologicky náročná. Klub Sparta Praha vzkřísí areál v pražské Krči. U jižní spojky vedle baseballového areálu vyroste nový fotbalový stadion. Splní kritéria UEFA, jeho kapacita bude 5 000 diváků. Sloužit má pro zápasy B týmu, ženského A týmu a pro tréninky mládeže. Hotový by měl být v roce 2029. Náklady asi 1 000 000 000 korun zaplatí klub. Přece jenom tragicky asi nakonec končí osud velryby Timiho. Moře u Dánska totiž vyplavilo mrtvého keporkaka a zdá se, že půjde o zvíře, jehož osud sleduje celý svět. Tělo je dlouhé 10 až 15 metrů. Podle dánských médií není nyní v plánu mrtvé zvíře vyprošťovat. Německý bulvární deník Bild ale píše, že se ještě dnes úřady pokusí při odlivu odebrat vzorek DNA z uhynulé velryby. Timmy několikrát uvázl na severu Německa a po náročné záchranné akci byl na počátku května vypuštěn do Severního moře. A závěrem ještě počasí. Zítra naměříme 9 až 13 stupňů, na severozápadě i 16. Čekáme zataženo s deštěm a občas bouřkami. Na západě Čech ale bude polojasno. Klidné odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 14. hodině skupina Olympik otvírá okno mé lásky. Já jsem Ludvík Pospíšil, dobro.

sebe sám si zapřehá a doposledka táhne

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý. Šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak zdát, dokud žiju, žiju rád. Spolemizí oseň, na tom se nic nemění. Přišlo se.

lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

0: Na Českém impulzu se s námi právě rozloučil Rudolf Hrušínský, aby za chvíli mohl dorazit Michal David a písnička To zas byl den. Kvízová otázka. Víte, který je nejvýše položený hrad na Moravě? Já to nevím, já si to rád poslechnu za chvíli v naší rubrice Máme Česko rádi. Chystá se na nás Hana Kracíková a Mirek Tausik na Českém impulzu.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Červená nebo modrá? Kůže nebo látka? Pětidveřové nebo bez střechy? Ať si dnes vyberete jakkoliv, s Mini nemusíte dělat kompromisy. Právě teď ušetříte při koupi nového Mini až 60 000 korun. Objevte širokou nabídku vozů skladem na mini.cz.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

choď do kláštera krásného víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbyla. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Tady je Český impuls, přejeme krásné odpoledne. Za chvíli budeme potřebovat 45 mikrofonů, protože nás čeká nejhezčí dárek a v téhle písnice vystupuje 45 zpěváků. Hrajeme české písničky celý den. No a právě teď na Českém impulzu pokračuje série výletů po východě republiky. Slovo má Hana Kracíková.
1: Máme Česko rádi.
2: Dnes naše kroky zamíří na Moravu, na zříceninu hradu Rabštejn u Bedřichova. Ten je nejvýše položeným moravským hradem. A já už mám na telefonu našeho spolupracovníka Mirka Tausiga z klubu českých turistů Praha, aby nám o Rabštejnu řekl něco víc.
3: Dobrý den, zdravím všechny u rozhlasových přijímačů. Z hradu se, jak to bývá, příliš nedochovalo a dnes je z velké části zakryt hustým lesem. Z dálky však působí mohutným dojmem. Postaven byl na strmých, rozeklaných skalních blocích. A ty sami vypadají jako strážní věže se zdmi a cimbuřím.
2: A kde se hrad vzal?
3: Hrad byl postaven někdy na přelomu 13. a 14. století. První zmínka je z roku 1318, kdy ho získal Jan Lucemburský. Hrad býval často zastaven a páni se tady často měnili. V době 30. války hrad sloužil jako úkryt listin a cenností vrchnosti. V roce 1645 však byl dobyt Švédy a místní posádka se stala postrachem celého okolí. Pak se jí ale podařilo po roce vypudit a definitivně hrad spustl po odchodu posledního obyvatele. Posledním obyvatelem byl Hajný.
2: A já se vůbec nedivím, že odešel, já bych se tam sama taky bála. Určitě tam straší.
3: Ano, kromě pověsti o loupiživých rytířích je tu ještě jedna pověst. A to z poloviny 18. století. V té době se o Rabštejnu mluvilo jako o tajemném místě, kde je z doby švédské okupace tajný vchod a bývalé vězení zločinců.
2: Tak a na mě je dodat, jak se ke zřícenině dostaneme. Rabštejn leží nad obcí Bedřichov, která je dnes už součástí Oskavy. Ke zřícenině dojdete po modré značce ze Skřídku, to je 8,5 kilometru, anebo po červené z Bedřichova 3 kilometry. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

odpolední program Českého impulzu. Tohle byla Věra Špinarová. Za chvíli bude zpívat Lenka Filipová Částečné zatmění srdce. No a tuhle písničko pro nás vybrala Lucie Vondráčková a pilně ji balí do impulzovic krabičky. No a za chvíli už 15. hodina. Připravujeme zprávy pro vás.

0: XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Lucie Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
7: To se vám někdy tak podaří, že vznikne písnička a ještě ten rok se stane klasikou, protože je krásně napsaná. V roce 1988 tohle dokázala Linka Filipová s částečným zatměním srdce.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Dobrý den. Lebka svaté Zdislavy skončila v betonu. Do stavebního materiálu vzácnou relikvii zalil muž, který ostatky ukradl v úterý z baziliky v Jablonem v Podještědí na Jablonecku. Policie 35-letého pachatele dopadla včera v podvečer. Při výslechu se k činu přiznal. Podle kriminalistů jeho motivací nebyly peníze, lupič chtěl lebku údajně pohřbít, protože nesouhlasí s jejím vystavováním v kostele. Policie tvrdí, že pachatele dopadla doslova za 5 minut 12. Dnes by totiž lebka skončila na dně řeky. Jan Ujka z Českolipské policie dodává, že muž má za svatokrádež na krku hned několik obvinění.
2: Z trestného činu krádež, dále z přečinu výtržnictví a přečinu poškozování cizí věci. Nejvyšší je tam zločin krádež, kde je trestní sazba 2 až 8 let odnětí svobody.
1: Lebka svaté Zdislavy je teď v rukách restaurátorů, kteří se snaží relikvii z betonu vyjmout. Zloděj sedí v policejní cele, kriminalisté chtějí pachatele stíhat vazebně. Soud by o tom měl rozhodnout nejpozději o víkendu. Za podvody za 18 milionů korun padlo obvinění. Od jeho českých kriminalistů si ho vyslechl muž z Prahy. Peníze vylákal od lidí pod záminkou, že je zhodnotí, ale nevrátil je. Obviněný podle kriminalistů peníze vložil do kryptoměny a investičních společností. Neuspěl ale a peníze prodělal. Robert Fico chce pro tuto neděli rušit televizní debaty. Slovenský premiér k tomu vyzývá média dnes u příležitosti druhého výročí atentátu na něj. Média se také mají ve zpravodajství zdržet radosti z toho, že se Slovensko potýká s problémy. Na tiskové konferenci v Handlove, kde se útok odehrál, prohlásil, že z médií a od opozice se valí nenávist, ze které vzejde další atentátník. Juraje Cintulu, který Fica postřelil, soudy poslali na 21 let za mříže. Podle verdiktu šlo o teroristický útok. Hokejová reprezentace potvrdila zájem o brankáře Lukáše Dostála z Anaheimu. Tomu skončila v NHL sezona. V dějišti mistrovství světa ve Švýcarsku to uvedl manažer Jiří Šlégr. Hokejové mistrovství světa startuje dneska. Český tým se o první body večer utká s Dány. A pípání v koši odhalilo v Kolíně lidský hyenismus. Do odpadku totiž někdo hodil hnízdo s kavčími mláďaty. Ptáčata měla ale štěstí, že je našel náhodný kolemjdoucí. Osamělá holátka skončila v záchranné stanici Huslík. Ptačí hnízda, vejce a mláďata v době hnízdění chrání zákon. A přidám i počasí na zítřek. Čekáme teploty až 13, na severozápadě až 16 stupňů. Bude zataženo, občas zaprší a místy se objeví i bouřky. Na západě Čech ale čekáme polojasno. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Máme krátce po 15. hodině, po zprávách právě teď přichází Dalibor Janda s písničkou Vchází bez vyzvání. Já jsem Ludvík Pospíšil, přeju krásný pátek.

0: Tolik skupina Olympik na českém Impulzu, za chvíli už kabaret, tak to bude jízda s Aťkou Kozderkovou. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Vladimír Brabec by dnes oslavil 92. narozeniny. Slavného majora Zemana si tentokrát připomeneme jako bezbraného sadaře. A to už za hodinu, chystáme scénky a vtipy, od 4 hodin vysílá Alexander Hemala na českém Impulzu.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa z kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90 a vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love. Volkswagen. Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Pátek na Českém impulzu, po půl čtvrté hrajeme Petru Janu, Jiřího Bareše a písničku Jsme stálí. Hrajeme české písničky celý den. Máme tady pátek 15. května, v tento den ale v roce 1951 v Praze vznikla první protialkoholní záchytná stanice a byla první v Československu a zároveň na světě. A my se od téhle události jenom lehce odrazíme k naší hudební dvojici, čekají nás písničky s vůní vína. Krátce po půl čtvrté na rádiu, které právě posloucháte.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Hezké odpoledne z Českého Impulzu, začíná nám pomalu víkend, za chvíli 16. hodina zprávy, potom scénky a vtipy a Saša Hemala. Já Ludvík Pospíšil se na vás těším zítra, v sobotu po 11. hodině tady na Českém Impulzu. A teď se ještě podíváme do historie, do roku 1951. V tento den, tedy 15. května, v Praze vznikla první záchytka a zároveň byla první na světě. No a my to teď otočíme a naopak si dopřejeme trochu alkoholu, budou tu písničky s vůní vína. Petr Spálený bude zpívat Když dozrálo víno a Máci Laciný víno. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
8: Hudební dvojice
9: a NEP, dva jsou víc než jeden.
10: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumím. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím.

Když květina svobody hynula, národ se probudila neochvějně. Když květina svobody hynula, národ se probudila neochvějně. Vykročil za noho minula, vykročil za noho minula, jo, kde všichni měli mít stejně. Kde všichni měli mít

Ruka, co z tribuny kynula, společně přišli jsme od někud z minula, jo, a zřejmě odejdem stejně. A zřejmě odejdem stejně. Šedivá brána, co splynula s bránama, podobně šedivým hejně. Šedivá brána, co splynula s bránama, podobně šedivým hejně. Šedivá brána, co splynula, zmateně přilítla od někud z minula, jo, i dneska je šedivá stejně. I dneska je šedivá.

a začínám znova a stejně. A začínám znova a stejně. Berunka plyne, jak plynula, když si král usíná na Karlštejně. Berunka plyne, jak plynula, když si král usíná na Karlštejně. Berunka plyne, jak plynula, v hospodě hrajou se písničky z minula, jo. A tebe miluju stejně.

0: kořicí. Ale hlavně, ach jo.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
2: Dobré odpoledne. Po vraždách dvou dětí ministerstvo práce zkontroluje OSPODy. Po nedávné smrti dvouletého chlapce na Lounsku a tříleté dívky v Praze Braníku si kontroly posvítí na OSPODy v Praze a Středočeském kraji. Ministerská komise funguje od poloviny dubna. Dneska se sešla po druhé. Má posoudit okolnosti tragédií, odhalit mezery v systému péče o ohrožené děti a navrhnout řešení. Ministerstvo navíc připravuje nový úřad pro rodinu a ochranu dětí. Tříletá Viktorie vyrůstala u pěstounů, úřady ji svěřily do péče rodičů se závislostmi. Hoch žil na ubytovně, záchranářům se ho po surovém napadení nepodařilo zachránit. Nejsilnější deště dopadnou na Beskydy, tak zní výstraha meteorologů, kterou vydávají na sobotní až pondělní ráno. Podle modelů může v Beskydech spadnout až 100 litrů vody na metr čtvereční. Od neděle se může zvýšit odtok vody z krajiny. Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet zejména na Vsetínsku. Voda může proudit přes silnice a déšť bude snižovat viditelnost. Hodně práce měli ve Zlíně hasiči, zdravotníci i policisté. Výlet seniorů totiž skončil nehodou s řadou zraněných. Do jejich autobusu nabouralo ve Zlíně osobní auto. Pokračuje reportér Jan Čada.
3: Stačila chvilka nepozornosti a osobní vůz se na výpadovce ze Zlína srazil s autobusem. Ten vezl z výletu do značné míry hůře pohyblivé seniory, mnohé z nich na invalidních vozících. Řada z nich skončila po nárazu na zemi, zranilo se tak celkem 8 lidí, někteří museli do nemocnice. Tam zdravotníkům při jejich přesunu do péče zdravotníků pomáhali hasiči. Práci měli i psychologové, také nezranění lidé totiž utrpěli šok.
2: Česko je na ruském seznamu nepřátel už úplně poslední. První skončilo Německo, a to podle autorů kvůli uzavření strategického partnerství s Ukrajinou. Praha seznamem padá stabilně od doby, co se do premiérského křesla vrátil Andrej Babiš. Olympijský vítěz Martin Fuchsa ovládl na světovém poháru v Brandenburgu závod kanoistů na 1000 metrů. Na rozdíl od Segedu vyhrál jednoznačně. A dodám i počasí. Zítra čekáme zataženo, občas déšť a taky bouřky. Výjimkou je západ Čech, tam bude polojasno. Teploty vyšplhají mezi 9 a 13 stupňů, na severozápadě až na 16. Hezký pátek přeje Iva Horáková.
1: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
4: Ano, páteční odpoledne, přátelé, dokonce polovina měsíce května za námi. Optimista řekne, že polovina měsíce před námi. Nicméně ledoví chlapíci, ti jsou zaručeně za námi, ale dnes je tu ještě svatá Lucie, co políčka často zalije. Tedy té vláhy by bylo potřeba, co si budeme povídat, té není nikdy dost, ale když se někdo chystá na víkendové výlety, asi tato slova by neslyšel rád. No ale každému, co jeho jest. No a hned v úvodu našeho pořadu budeme vzpomínat jedněch narození. Teď už je tu ale Petr Kotwald a jeho píseň s názvem Je v tahu. Tak pojďme na

0: Na Českém impulzu vám, přátelé, hrajeme i ve vašem televizoru či mobilní aplikaci, a to jednoduše a v té nejvyšší kvalitě. Ano, vzpomněl jsem narozenin. Tak dnes by se 92 let dožil skvělý herec Vladimír Brabec. My si ho obyčejně spojujeme s 30 případy majora Zemana, ale on zahrál především na prknech Národního divadla celou řadu znamenitých postav. Tentokrát vystoupí po boku Jiřiny Bohdalové a ta, jak se zdá, dělá oči na nic netušícího sadaře. A na pana Vladimíra Brabce použije veškeré ženské zbraně. Ovšem jen do chvíle, než začne jít do tuhého.
1: Helejte, pane Jouza, já vám něco povím. Vy jste teda úplně jiný než druhý mužský. Já vám tady nechci lichotit, rozumíte, ale vy jste teda někdo.
2: Ale tak, já jsem taky mužský, paní Junáčko. Co podívejte, hergot.
1: Ano, to nevadí, podívejte se, mužský jste. Ale jiný. To se hned pozná. Vy jste takovej tichej, zádumčivý, že jo, hloubavej. Já bych řekla přímo vysoce inteligentní a galantní, že jo. Pořád tady na stráni, pořád tak sám. To jiný někde mastějí karty, nebo dělají mlsný oči na ženský, nebo ještě něco horšího, že jo. Ale vy ne, vy ne, vy pořád okolo těch stromů.
2: Pořád okopáváme.
1: No vidíte, vy jste vlastně ten les celý vysadil sám, ne?
2: Vysadil,
1: no. Vidíte.
2: Hejte se, paní Huňáčková, to je taky moje chlouba.
1: No jo,
2: spočítejte, vidíte to, 99 smrčků. Ale to vám řeknu, to byla fuška.
1: No to jistě. Poslyšte, pane Jouza, máte vy vůbec nějakou chybu?
2: No tak, víte, já žádný světec nejsem, paní Huňáčková, že jo, to já taky občas takhle šlápnu do toho.
1: Jako vedle, vidíte to. A ještě ke všemu jste takovej skromnej,
2: no,
1: že jo,
2: tak,
1: takovej les.
2: 99. To je fuška.
1: Já vám řeknu, to je ušlechtilá záliba. To jiný mužský ve vašem věku, teda nechci se dotýkat, že začnou střečkovat, ale to vy ne, víte, vy jste takovej vyrovnaný, hloubavý. Já vím, že vy se na ženskou ani nekouknete.
2: Ale já se kouknu.
1: Ale nekouknete, prosím vás.
2: No kouknu, ale potom už zase myslím na to...
1: No, na ten svůj les, víte,
2: na smrčky.
1: 99 stromů, helejte, to musí dát práci.
2: Fuška to byla, fuška. Víte, ale člověk to dělá tak nějak rád.
1: Víte,
2: jo. Teď budu mít za chvíli 60, tak
1: jako
2: bych chtěl...
1: Let.
2: A tak bych chtěl mít těch smrčků rovnou 100.
1: Podívejte, 100, no.
2: Jo, to by bylo přece krásný, ne? V 60 letech dovršit rovnou 100 smrčků, co?
1: No, bože, no vy jste ale ušlechtilej člověk, pane Jouza, no. Teda 100, to je ušlechtilej ideál, to vám řeknu.
2: Ale podívejte se tam, jak je to tam pěkně prosvětlený.
1: Jo, vidím,
2: hele,
1: vidím.
2: Tam by se ještě, tam je takový volný plac. Dovedete si to představit, paní Huňáčková,
1: s jakým
2: gustem bych tam ještě ten smrtěk prdnul?
1: Pane Jouza, vy to umíte tak prostě, víte, ale
2: to
1: přitom lidsky říct, ano. No jistě, máte tam volný místo,
2: tak,
1: si tam ten stromek.
2: Já bych ho tam...
1: Zasadíte, že jo? No jistě, ano.
2: Sakra, když tak na to koukám, to by se mi líbilo.
1: Mít
2: těch 60 let a ve stráně bylo rovnou 100 smrčků. Sakra, to by bylo dílo.
1: No to by bylo, pane Jouza, to by bylo.
2: Na stromku, kruci, to není žádná žabařina.
1: Pane Jouza, helejte, řekněte mi teď upřímně, mohla bych vám já nějak pomoct?
2: Co? Co? Vy? No. Skoro bych řekl, že jo, že musíte.
1: Hele, dokonce musím, jo. Víte, že jste mi udělal velkou radost. Budeme spolu sázet stromky, není to velkoletý.
2: Je to hlavně takový lidský.
1: Ano, to jste řekl správně, lidský.
2: Tak počkejte, helejte se, abychom se domluvili, já vezmu do boudy deku, abyste nenastydla.
1: No to bude nádhera. Moment.
2: Co?
1: Na co deku?
2: No, já vezmu do boudy deku.
1: Jo.
2: Rozumíte?
1: No, na co?
2: Tak asi tak okolo 7:30 večer bych tam na vás počkal.
1: Jo.
2: Tu deku dáme na zem, kdyby bylo třeba, tak já zatopím v pilináku, rozumíte?
1: No, prosím vás, proč ty boudě?
2: No,
1: přece budeme sázet na stráně, ne?
2: Paní Juna, Vomáčkovali jste přece ženská, ne? No já jsem chlap, podívej.
1: No, no, no jo, to, tak, no. Tak, to, tak, takhle to je, no poslíšte, co si to dovolíte, no to je teda neskutečný vyjeden starý kozle.
2: Ale paní Junáčková, já nechápu.
1: Tak vy nechápete, jo, je, já jsem si myslela, že vám jde vole,
2: no, s ostromy. No teď jo,
1: Hlejte, pane Jouza, tak si sázejte stromky a netahejte mě do boudy, jo?
2: Ale paní Junáčková...
1: Si to píme v pilináce.
2: Jasně, já
1: no, jo, no, to je teda úroveň. Hlejte, prostě, pane Jouza, vysázejte si, já jsem z toho celá rušila.
2: Já to vidím.
1: Vysázejte si k narozenám ten stej stromek, to vám udělá snad větší radost, než takový to... Hlejte, nekoukejte na mě, vy mi dobře rozumíte.
2: Ale radost mi to neudělá, větší radost mi to neudělá.
1: Ale nepovídejte.
2: To byste se mnou musel napsat do té boudy.
1: Tak, pane Jouza, že se ne, ani trošičku nestydíte dělat mi takový návrh. Fuj, že jsem se
2: dělal. No nestydím. Kdybych se styděl, tak bych v životě nevysadil takovouhle strán, sakra.
1: Jak to?
2: No protože za každou ženskou, která šla se mnou do boudy, ano, tak jsem vždycky jeden stromek vysadil.
1: Ježišmarja.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399

0: kvality. XXX Lux Domi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 100 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
4: ETA Extra Slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků. Právě teď se slevou 25%. Ušetřete tak 2000 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kostí v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Další půl hodinku našeho zábavného pořadu Smějeme se zahájí dívčí skupina Bezinky písní, která se jmenuje Trojský kůň. A pak už to bude strejček Jonatán, čili skupina Olympik. A je to jedna z mála písní, které nenaspíval Petr Janda, ale naopak jejich bubeník a skvělý výtvarník Jan Sory Pacák. Tak pojďme na to.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Arta jezdí tam a nákladáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: My se, přátelé, na maličkou chvíli přeneseme na televizní obrazovku. Samozřejmě, že v rádiu pouze a jenom slovem. Nicméně si připomeneme televizní pořad, který poutal spoustu pozornosti, i když se na televizní obrazovce objevil jen na několik málo minut či dokonce vteřin. Prostě pan Miloslav Šimek vyspovídá šéfa televizních přestávek, kterým není nikdo jiný než Luděk Sobota.
1: V našem pravidelném pořadu se vystřídalo už mnoho programových typů, ale jeden zde ještě nikdy nebyl diskutován.

0: Tak to jsou jistě zajímavé argumenty, ale já se domnívám, že byste to nemusel brát tak ze široka.
1: A kromě toho, já jsem vedoucí.
0: Tak jistě. To víme, že jste vedoucí. Vy jste jeden z těch vedoucích, kteří si léta dokáží ohlídat své místo. Ale já jsem myslel něco blížší o vaší práci, o vašich problémech, doktore.
1: Jedná se o televizní přestávky. Mnoho lidí tuto naši práci podceňuje. Hledí na ní, řekl bych, jak si přímo s despektem. A B, C, D, já bych jak si na adresu těchto řekl toto.
0: Ano, to bude nejlepší.
1: Ale... Podívejte se, my máme štáb v televizi, který čítá cirka 30 lidí. A teď si uvědomte laskavě
0: dneska bohužel nic. Ještě sám cítíte, že je něco na cestě?
1: Kolik přestávek už ta naše televize odvysílala? To je nepoměr.
0: No... Doktore Práskale, v prvé řadě prohlašuji, že se trochu bojím. Oni mě v redakci upozorňovali, že rozhovor s vámi nebude jednoduchý, že prý máte lepší písemný projev než ústní. Ale tohle jsem nečekal. To jsou šoky na hlavu. Hlavně F, kdybyste laskavě nezařazoval. F mě děsí. To zní jako výstřel. Jinak v zásadě s vámi souhlasím. Přestávky jsou jistě důležité. Má, já bych tak řekl, svoji platnost, že?
1: Podívejte se, koleno.
0: Klouda jméno mé.
1: Klouda, to jste mě nalil.
0: Já ne, teď už jste tak přišel.
1: Vodu.
0: No to snad, no. Kam bych vám ji ale lil?
1: Do mlýna.
0: No tak to možná.
1: Víte, ono se řekne přestávka, ale vždyť si uvědomme její základní funkci. Co je?
0: Vám něco je, doktore?
1: Její základní funkce je...
0: No to je překvapivé sdělení. A můžete to nějak blíže vysvětlit?
1: Je oddych.
0: A oddych.
1: Nám například od 20 hodin 05 minut do remi. Do 21.30 běží napínavý film z drsného prostředí.
0: Jestli dovolíte, abych to zrekapituloval. Říkáte od 20.05 do 21.30 nám v televizi běží napínavý film dokonce z drsného prostředí. Abychom si rozuměli, doktore, hovořil jste o naší televizi. Já myslím, že byste se měl vrátit.

0: K těm přestávkám. Zůstal jste u 30 minut.
1: 30, 40, 50, 60 minut. To je dneska už prakticky hodina.
0: No tak jistě, to zůstalo, ano.
1: Se 120 voltů.
0: 120 minut, mám se zase ráčo něco vybavit.
1: No, oni mě totiž doma předělávají elektřinu na proud.
0: A... Cože?
1: Chci říct, z 220 na 120.
0: A to je nesmysl, když tak ze 120 na 220, tomu bych věřil, to je normální rekonstrukce pražské elektrické sítě. No co je?
1: Mě předělávají síťovku takhle.
0: Proč? No přeci vám k tomu něco řekli, přeci nevlítli do bytu s majzlíkama.
1: Vlítli tam do bytku.
0: Cože? No jak mě to oslovujete?
1: Vlítli tam do bytu s majzlíkama.
0: Jo, a co říkali?
1: No ten největší hajzlík, který říkal, že prej je to snad tím, že nějak strašně žeru, nebo...
0: Aha, takže vám budou dodávat aspoň dietnější elektřinu. No prosím, je to možné. Tak dokončete myšlenku, doktore, jestli to půjde.
1: 120 voltová...
0: Minutová.
1: 120 minutová přestávka, to je dneska už ideál, jaksi nejen jaksi náš v televizi, ale ale i a.
0: Ano, konečně jste se našel, doktor.
1: Ale i ideál diváka.
0: Čili, jestli vám dobře rozumíme, práskající doktore, měla by se podle vašich slov stát televizní přestávka hlavním večerním pořadem Československé televize.
1: Yeah.
0: Ano, takže vlastně diváci se mají na co těšit. Tak to bude skutečně Tak vám děkujeme.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
6: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1 000 korun zpět z každých 2 500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
7: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Dobré odpoledne. Část Prahy zasáhl výpadek elektřiny. V dotčené oblasti nefungovaly ani některé semafory. Celkem šlo asi o 20 křižovatek, hlavně na Smíchově, Vypichu nebo Evropské ulici. Krátce po 14:30, ale už se elektřina po několika hodinách vrátila. Všechny semafory jsou v pořádku a opravené, píše server iDnes. Ivan Martin Jirous se dočkal očištění svého jména. O rehabilitaci disidenta rozhodl soud. Člena hudební skupiny The Plastic People of the Universe poslali soudy v roce 1976 za organizování koncertů na rok a půl do vězení. Odsoudili ho za výtržnictví. Rozsudky ale zrušil nejvyšší soud a státní zástupce Jirousovo trestní stíhání zastavil. O soudní rehabilitaci už zemřelého Jirouse požádala jeho dcera. Příčinou požáru bateriového úložiště v Nové Pace byla technická závada. Po průzkumu v místě požáru byla odhadovaná škoda snížena z 20 na 10 milionů korun. Vyšetřovatelé jsou stále na místě. Nikomu se nic nestalo. Česko zůstává zemí mini pivovarů. Celníci jich aktuálně evidují 520. Počet se ale mění. Meziročně jich zaniklo 23. Pokračuje reportér Tomáš Kabát.
2: Uzavírání minipivovarů nepřišlo zčista jasna. Prezident Českomoravského svazu minipivovarů Michal Voldřich vysvětluje, že jde o trend několika posledních let.
3: Ale oni prostě se třeba přestěhou dál nebo přeprodá se zařízení a tak dále. Končení těch pivovarů je teďka masivnější po tom covidu. Ty lidi se nevrátili zpátky do restaurace, zůstali mimo a ta ekonomická situace těch minipivů prostě jedou bez rezerv.
2: Doplácí na to hlavně podniky, které nesledují aktuální trendy, nemají štamgasty nebo jsou v osamocených lokalitách. Radovan Koudelka z pivovaru Zábřeh nám řekl, že ani aktuální doba tomuto podnikání nepřeje.
4: To jsou energie, suroviny, legislativa a hodně, protože ty mini pivovary to jsou často mini firmy, kde pracuje třeba jeden, dva, tři lidé, tak ta administrativní zátěž ohledně třeba spotřební daně je poměrně složitá. Konkurenční boj samozřejmě náročný, je to těžké tady v tomto obecně, ale umíme se prosadit i přesto.
2: Spotřeba piva v Česku celkově klesá, sládci se proto často snaží zaujmout vařením speciálů.
1: Kapitánem hokejistů na mistrovství světa ve Švýcarsku bude podle předpokladů Roman Červenka. Jeho asistenty byli určeni obránce Filip Hronek a útočník Lukáš Sedlák. Do šampionátu vstupujeme večerním zápasem z Dány. Startuje ve 2020. A přidám i počasí na zítřek. Naměříme 9 až 13 stupňů, na severozápadě až 16. Čekáme zataženo, občas déšť a občas i bouřky. Na západě Čech budou mít až polojasno. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
5: Mám radost, přátelé, že po delším čase vám mohu nabídnout skvělý hlas Josefa Laufra a jednu z jeho ústředních písní, které zpíval především na plesech, kde si lidé velmi rádi zatančili či zatrsali. Ano, je to věhlasná La Bamba. A pak už to bude Slunečný hrob, který zase ozdobil film Pelíšky. To vše na Českém impulzu, kde se rádi vracíme k těm nejznámějším písničkám 60. až 80. let.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.

0: Myslím, přátelé, že nebylo témat, kterým by se vyhnul pan Vladimír Menšík při svém vyprávění. Tentokrát by prý radost mohli mít biologové, protože on nám názorně vyloží koloběh v přírodě.
1: Dva kamarádi rybáři pravidelně sedávají na rybách, jeden tahá jednu za druhou, ten druhý už neví, co by tam dal na háček, třešník, nedlík, rousní, já nevím, ochutnává to, v čem to je, že když ten vždycky odskočí, tak mu tam žužlák, nedlík, jestli ho nemá sladší nebo tohle. A ten samozřejmě, co pořád tahá ty ryby z vody, tak už je mírně nafrněný, což ještě dožere toho druhýho. A tak povídá, hele, Františku, tomu šťastnému rybáři, ten nešťastný, víš, co to je převtělování duší? No ten pohá, ne, to nevím, jak jsem to teď přišel, a tak mě to napadlo. To je tak, že třeba ty zemřeš a změníš se v květínku. Pak přijde kráva, tu květínku sežere, a on pohá, a to jsem pak kráva, on pohá, ještě ne. Kráva ji sežere, teď dlouho nic, a pak kravička, jak se tak po té louce prochází, plác, kravěnec. On povídá, no a co on pá? No, a já jdu kolem a kouknu a povídám, nazdar Františku, vůbec jsi se nezměnil.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
4: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete tentokrát těšit na výbornou herečku a velkou cestovatelku paní Ljubu Krbovou. Na řeckém ostrově Kos v příjemném beach baru vás kromě zajímavého povídání o cestování s paní Krbovou čeká i malé občerstvení. To vše zdarma pro naše klienty, kteří s námi budou v termínu 27. května na ostrově Věkos.
5: Zdraví vás Ljuba Krbová a moc se na vás těším 27. května na řeckém ostrově Kos.
4: Po akci se s oblíbenou herečkou můžete vyfotit a nebo krátce popovídat. První lety právě startují a sezóna zde trvá až do října. Můžete se sem vydat lenošit, ochutnat klasickou místní kuchyni a nebo procestovat celý ostrov třeba na kole.
3: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.
7: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
8: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zuby cení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám zaplať Bůh, tak všechno sama zaplatí. Já nenávidím dluh, to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

0: Je to tak, přátelé, Perníková chaloupka se může dostat nejenom do pohádek, ale také do písniček. Takže loupat perníček budeme v tuto chvíli s Františkem Ringo Čechem. A Karel Gott zaspívá píseň Cestu znám jen já a ta zazněla, když už jsme u těch pohádek, v pohádce z mechu a kapradí. To vše na Českém impulzu, rádiu pro radost ze života.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: Takovou zajímavostku nám nabízí ve stejný čas dvě televizní stanice, a sice Honza Diamanty, i když ta zpracování jsou si podobná jako den a noc. Máme tu Já padouch po třetí a vedle našeho napraveného superpadoucha vystupuje i jeho bratr, ale důležitou postavou je Baltazar Brett, geniální všemi mastmi mazaný zločinec, který právě ukradl největší diamant na světě. Nova Cinema, Já padouch trojka ve 20 hodin. V tomto případě se za diamantem honila nakreslená postava, ale v případě francouzského snímku Kořist to bude sám velký Belmondo. V tomto snímku se ocitneme v Aténách roku 1971 a v ulicích tohoto ikonického města proběhne grandiozní honička za zlodějem, čeho jiného než právě diamantu. Kořist, akční komedie, začíná na dvojce ve 20 hodin. Asi málo komu z vás uniklo, že minulý týden oslavila Jiřina Bohdalová významné výročí a je tedy na bíle dni, že proběhlo mnoho oslavných momentů a naprimně se k jednomu takovému vrací v jedinečném podání pořadu Máme rádi Jiřinku s celou řadou zajímavých hostů, a to ve 20 hodin a 15 minut. Přeji hezký páteční večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň tak ukončí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Nevím, jak vy, přátelé, ale já si občas rád zavzpomínám, tedy pokud mě to má děravá paměť dovolí, na své pedagogy, s kterými jsem procházel v první části svého života. No a my se za maličkou chvíli dozvíme, jaké skvělé či méně skvělé pedagogy měl na střední škole Miroslav Donutil. No a protože už je to poslední vyprávění dnešního vydání zábavného pořadu Smějeme se, tak vám přeji příjemný večer a krásné chvíle nadcházejícího víkendu a v pondělí se budu těšit na shledanou.
1: Například jeden z vynikajících pedagogů byl Antonín Julina. To byl vynikající jazzový kytarista, skvělý kytarista, koncertní kytarista, jezdil po celém světě a my mu tam drnkali. Ten z nás musel šílet a my jsme to nevěděli, že to je takovejhle gigant, že jo. My tam byli dokonce spolužáci, kterým jsme vždycky takhle nastavili C-dur akord. Verili jsme jim ho tam takhle, jo. Oni s tím vešli a začali zpívat. Lidé o ní říkají, že je v lásce nestá, ale ona potají jediného v srdci má. Krásá bláva, krásá bláva. Dajana, na shledanou, pane profesore. Skvělý pedagog třeba byl pan profesor Bér. To byl, na toho já vzpomínám opravdu s ohromnou láskou. Pan profesor Bér nás učil judo. Měl 7 danů, víc už ani snad není možno v judu dosáhnout, a 2 metry vejšky. Pan profesor Bér v první hodině, a to je jediné, co mu trošku mám za zlé, si vybral mě, dal mě do ruky nůž a řekl, bodí mě. On totiž hovořil tak, jako by měl přeraženou nosní přepážku, nebo jako, asi měl, ono při tom judu, že je to hned, že jo. A já jsem říkal, prosím, pane profesore, a on říká, bodí mě. Kam já nechápu, proč vás mám hned první hodinu bodat, to je... Prosím tě, nediskutuj, říká ti, tady máš nůž a podí mě. Tam je dobře, no ale jak, jako zepředu, nebo z vrchu, nebo z boku? Prosím tě, normálně jak mě podí a je to, jo? Tak viděli jste to všichni, říkám svým spolužákům, no tak hold pana profesora bodnu, že jo? Tak jsem se rozmáchnul, chtěl jsem ho bodnout, ale pak jsem o sobě 15 minut nevěděl. Ten se mnou kompletně omlátil celou tu tělocvičnu, která naštěstí byla hodně polstrovaná, jo, ale já jsem se probudil a on řekl, takhle prostě se člověk brání proti napadení do žen, že? S tímhle panem profesorem, my jsme tam zažívali neuvěřitelné věci, protože tam třeba přišla taková dívenka, sedla si tam a můj spolužák Pavlík Zedníček ji říká, pojďte se s náma poprat, ne? Však co, ne, kurník, jako tady sedíte a jsi pěkná baba, ne? Že chce s vámi, normálně, s váma mrzknem, ne? A bude, ne, co? A ona, ne, já počkám tady na pana profesora, až pan profesor přijde, jak já mu to řeknu a hned zase odejdu. A co tady ty čeká na profesora, až pojďte švíhne s váma, je to, ne? Čak, kurník, taková baba sem přijde málo kdy. Ještě tak 3x, 4x jí to nabídnul, ona vstala a švihla s ním. Přišel profesor Bér a řekl, to je Libuše Kratochvílová, bystrý děje Evropy v judu. Jo, tohle nám připravil.

0: dělal pořád takový překvapováky, jo. On, když jsme mi, on už tenkrát dělal takové věci, jako třeba takový ty pohybový kreace ve filmech James Bond, nebo Vražda v červeném Jaguáru a podobně. A my jsme, když jsme se chtěli něco dozvědět, tak jsme říkali, pane profesore, jak to tak je? Jako když třeba ten kaskader skáče z toho jedoucího vlaku. To je jednoduchý. Podívej si, on otevře dveře, že jo? On vykoukne ven, jo? On rekognoskuje ten terén, on se odrazí a hopne. My říkali, dobře, pane profesore, ale jak jako ten princip?
1: Princip, ty ti to ty vole říká, ne? On normálně odevře ty dveře, že jo, on vykoukne ven, on rekognoskuje ten terén, on se odrazí a hopne.
0: No dobře, no to bychom všechno chápali, ale hopne, to je široký pojem.
1: Ježišmarja, prosím tě, pojď, já ti to ukážu prakticky a je to.
0: A šli jsme na schodiště a to schodiště bylo strmý až dolů k vrátnici. A pan profesor se vykoukl, jako předvedl to, říkal takhle,
1: vykoukne, rekognoskuje ten terén, odrazí se a hopne.
0: A hopnul. Skočil dolů a sroloval to z toho schodiště a dopadl až dolů k nohám rektora, který šel zrovna do práce.
1: Dobrý den, vysvětlu právě žákům, jak se hopne z vlaku.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmi Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
1: Hezký den. Ukradená lebka svaté Zdislavy bude víc hlídaná. Pokud ji církev znovu vystaví, pak by to mělo být za neprůstřelným sklem a s elektronickým zabezpečením napojeným na policii. Odpoledne to řekl pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který je zároveň administrátorem litoměřické diecéze, do které náleží bazilika v Jablonném v Podještědí, odkud zloděj relikvii ukradl. Vláda zřejmě bude moci navyšovat výdaje na obranu nad schválené výdajové rámce rozpočtu, jak dnes schválila sněmovna vládními hlasy ve sporné novele zákonů, které se týkají veřejných rozpočtů. Opilá matka se znovu opila. Tak se dá ve zkratce popsat příběh známé ženy ze Zlína. Strážníci ji včera naměřili skoro 4 promile alkoholu v dechu. Žena měla u sebe v kočárku 3letou dceru. Stejná žena se opila, pohybovala v ulicích města se svou dcerou už letos v březnu. Strážníci ji tehdy naměřili v dechu přes 4 promile. I tentokrát celou věc řeší policie. Americké vojáky trápí chaos a bleskové rozkazy Pentagonu. Trpí především rodiny těch, kteří dlouhodobě působí v zahraničí. Náhlé evakuace a nečekané přesuny kvůli válce v Íránu odnášejí nejvíc děti vojáků. Ztrácejí zázemí, přátele i školy.
2: Rodiny nežijí přímo v bojové zóně, jsou ubytované v bezpečných základnách, které se někdy podobají americkým městům. Chaos nastává ve chvíli, kdy se situace prudce vyostří a Pentagon nařídí evakuaci civilistů kvůli hrozbě raketových útoků. Často se stává, že si matky a děti musí zbalit kufry i během několika hodin. Zástupci armády přiznávají extrémní psychický tlak. Pentagon tak zřizuje na základná krizová centra, která zajišťují psychologickou pomoc a provizorní vzdělávání. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Sobota bude zatažená s občasným deštěm, místy trvalejším, ojediněle se vyskytnou bouřky, na západě může být až polojasno, naopak v Beskydech musí počítat s vydatným deštěm. K tomu naměříme teploty většinou od 9 do 14 stupňů, na severozápadě bude od 12 do 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
1: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
2: Rádio Český impuls.

Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem.

zeptej se plameňáků, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků.

rychle a teď nesu tři zlaté groše. První je můj, druhý je tvůj, třetí

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Český impuls.

začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co pod

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký den. Starostové povodněmi poničeného Jeseníku, Mikulovic a České Vsi dnes kritizovali složité dotační, administrativní a legislativní procesy, které i víc než roka půl po katastrofálních záplavách brzdí obnovu obcí. Lebka svaté Zdislavy skončila v betonu. Do stavebního materiálu vzácnou relikvii zalil muž, který ostatky ukradl v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Policie 35-letého pachatele zadržela včera podvečer. Při výslechu se ke svému činu přiznal. Podle Jana Ujka z Českolipské policie muž má za svatokrádež na krku hned několik obvinění.
2: Z trestného činu krádež a dále z přečinu výtržnictví a činu poškozování cizí věci. Nejvyšší je tam zločin krádež, kde je trestní sazba 2 až 8 let odnětí svobody.
1: Zloděj je v policejní cele. Soud by o jeho vazbě měl rozhodnout nejpozději o víkendu. Ministerstvo práce a sociálních věcí provede kontrolu postupu OSPODu v Praze a Středočeském kraji kvůli nedávným úmrtím dvouletého chlapce a tříleté holčičky. Tenistky Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová v Římě končí. Na antukovém turnaji vypadly v semifinále. Končí tak jejich série 17 vítězství v řadě. Prohráli se španělsko-americkou dvojicí Busaová-Martinezová. Česko-americký pár našel přemožitelky poprvé od ledna. Deblová světová jednička Siňaková zároveň přišla o šanci vybojovat 37. trofej ze 4 hry. V sobotu bude zataženo, občas zaprší, občas zabouří. Na západě Čech může být polojasno s teplotami od 9 do 13 stupňů. Na severozápadě naměří i 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

práci lála a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidiče.

čerpadlo, diferenciál, sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořilost, plnou nádrž, pásy při kruty. Dobrý zrak, lekárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout smy, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat po jiný vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při směku, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet šéfovi psa a vůbec.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5. Český impuls.
2: Všechno má svá pravidla, své zákony. Má je i tento svět. A tím, kdo je určil, byl čas. Po noci přichází den, střídají se týdny, měsíce, roky a staletí, lidé se rodí, prožívají své všední dny i chvíle, které stojí za to, a když přijde jejich podzim, přenechávají svět dětem. A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti, kteří tu byli před nimi. Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné. Každý den nesvítí slunce, bouře nepřináší vždy zkázu, přátelé nepotkáváme najednou. Proč nebyl čas důsledný? Snad proto, že jinak nemohl, nebo pouze z rozmaru. Jsou tedy roky 1848, 78, 1918, 38, 48. Je rok 1968 náhodné? Přičinili se o ně lidé? Nebo jsou řadou, kterou stanovil čas? Povím vám podivný příběh. Příběh tím podivnější, že je skutečný. Jeho události odděluje navzájem 100 let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenty Spojených států a oba byli zavražděni. Lincoln byl zvolen prezidentem v roce

oba vrahové uskutečnili svůj čin před očima manželek svých obětí. Oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Booth, vrah Lincolna, se narodil roku 1839. Lee Harvey Oswald, roku 1939. O 100 let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Den vraždy mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. I on jej před cestou do Dallasu varoval. John Wilkes Booth střílel v divadle a jeho střely směřovaly ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely směřovaly k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají 7 písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají 13 písmen.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů,
0: jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu z konto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5. Český impuls.

0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a tramské písničky.
1: Chtěl bych poděkovat docentovi z Fritku, že 30 korun zhrabnul za jednu radu, že bezvadně mi pomohl, co se týče krtku. Do dneška jich mám plnou zahradu, karamba. Předloni jsem tvrdil brávkovi do očí, že mu dám kobzoli denně 4 hrnce. Ta svině už se ku mě slušně před ke mně otočí, to z celé sadby vylezly mi akorát krtince, karamba. Onehdy jsem dostal chuť na polský jídelníček a nastrkal jsem do hliny hrubo fazoli. To místo přesně pamatuju podle prázdných tyček, ale do včelška mě z fazoli břucho nebolí, karamba. Předloni to byly ty nešťastné kobzole a na švance rozhryzený telefonní kabel. Loni metrak žita a všecky fazole, kdyby se měl bilancovat, tak by jsem ho zabil, karamba. Včera mi od něho přišla jasná zpráva, historický pohled pri krtkům zaručuje. Na mojich pozemkách dosavadní práva, pri půda patří tému, kdo na ní pracuje, karamba. Chtěl bych touto cestou vřele poděkovat, pane docent z Fritku, ale čert vás vem. A těch 30 korun si dejte zaramovat v rámci dobrých vztahů se sodružským pozdravem, karamba.

rozkoší. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval. Už nenaskočil, ta bestie Jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám, až ucítil jsem sladkou vůni píp. Pak pultu jsem se protlačil, za chvíli už jsem skotačil a před lokálem nechal stát ten Jeep.

dvě piva špujích. A než jsem se vám otočil, motor jeepu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel.

že mi ten auťák asi někdo štíp. Já prolez všechny pivnice, co jsou u naší silnice, však před žádnou se nemotal můj džíp. No řeknu vám, dodnes silnej pocit mám, že si prostě sám na pivo jel. Zahlíd ho parťák, jak směrzal na nejbližší pivovar a od těch dob už jsem ho neviděl.

Až vyjde dlouhý průvod smutečních hostů na Slezsku, Ostravu od Sikorova mostu, až to se mnou sekne, to bude pěkné, pěkné, fajné a pěkné.

Loplat, nemohlo to být horší, nebylo to špatné, až to se mnou sekne. Kdybych co chtěl dělat všechno, málo plat, nemohlo to být horší, nebylo to špatné.

0: Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Hezký den. Podezřelí z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí podle vyšetřovatelů relikvii zalil do betonu a dnes ji chtěl pohřbít v řece. Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. Muže čeká psychiatrické vyšetření. Cenový strop na pohonné hmoty se o víkendu změní o jednotky haléřů. Litr benzinu proti dnešku zdraží o 8 haléřů na 44 koruny 30. Nafta naopak o 4 haléře zlevní. Benzinky ji budou smět prodávat maximálně za 42 koruny za litr. Jde o ceny pro víkend i pondělí. V Klatovech budou jezdit autobusy MHD zdarma. Radnice zavede bezplatnou dopravu jako první v západních Čechách, a to 1. července.
2: Klatovskou MHD tvoří tři autobusové linky. Radnice si od bezplatného jízdného slibuje vyšší počet cestujících a také zlepšení jejich komfortu. Od července bude možné nastupovat všemi dveřmi, nejen předními, což dopravu zrychlí. Teď platí dospělí 8 korun, děti do 6 let a seniori nad 70 let jezdí zdarma, zlevněné jízdné je 4 koruny. Nové opatření bude město stát zhruba 3,5 milionu korun navíc. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Klatovy.
1: Okresní soud dnes rozhodl o soudní rehabilitaci disidenta Ivana Martina Jirouse, člena hudební skupiny Plastic People of the Universe, poslali soudy v roce 76 za organizování koncertů na rok a půl do vězení. Policie v Hradci Králové je ve střehu kvůli fanouškům Slávie. V neděli bude na fotbalovém utkání místního Hradce Králové se Sláví Praha v pohotovosti. Na dohled nad veřejným pořádkem policie nasadí zvýšený počet lidí. Utkání předposledního kola prvoligové nadstavby na Malšovickém stadionu začne v 17 hodin. Sobota bude zatažená s občasným deštěm, místy trvalejším, ojediněle se vyskytnou bouřky, na západě může být až polojasno, naopak v Beskydech musí počítat s vydatným deštěm. K tomu naměříme teploty většinou od 9 do 14 stupňů, na severozápadě bude od 12 do 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou Stona Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan,

žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama.

0: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
1: Myslím, že to bude za C. Gumák.
0: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
2: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 24,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 89,90. Lidl, to se vyplatí.

kam se schováš, brácho, kam hlavu dáš, až zásluhou a to ze ksanej kon, ty všichni dobrý lidi zmizou jako líp.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku utkáním s Dánskem. Z první třetiny Češi vyšli vítězně 2-1. Naši nastoupili s Josefem Kořenářem v brance. Na pozici sedmého obránce figuruje Tomáš Galvas. Kapitánem je podle předpokladů Roman Červenka. V souběžně hraném zápase v Curychu USA hrají s domácím týmem, se kterým prohrávají 0-2. V předchozích utkáních Kanada porazila Švédsko 5-3 a Fini v Curychu vyhráli nad Německem 3-1. Vláda vykročila k vyšším schodkům. Sněmovna dnes schválila spornou novelu rozpočtových zákonů. Vláda tak zřejmě mimo jiné bude moci navyšovat výdaje na obranu nad schválené výdajové rámce rozpočtu. Předlohu ministryně financí Aleny Schillerové teď dostane k posouzení Senát. Pro zákon hlasovalo 91 poslanců vládní koalice, 68 poslanců opozice bylo proti. Hlasování vládní koalice prosadila i přesto, že v rozpravě zůstalo ještě 37 poslanců, na které se nedostalo slovo. Opozice se obává, že norma rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti, umožní vládě nekontrolovatelně utrácet a tím i nebezpečný nárůst státního dluhu. Alena Schillerová to opakovaně odmítla. Opozici vadí i to, že by vláda v některých případech mohla upravovat rozpočet bez souhlasu sněmovny. Chce se obrátit na ústavní soud. Česko zůstává zemí mini pivovarů. Celníci jich aktuálně evidují 520. Počet se ale mění. Meziročně jich zaniklo 23.
2: Uzavírání mini pivovarů nepřišlo zčista jasna. Prezident Českomoravského svazu mini pivovarů Michal Voldřich vysvětluje, že jde o trend několika posledních let.
3: Ale oni prostě se třeba přestěhují dál nebo přeprodá se zařízení a tak dále. Končení těch pivovarů je teďka masivnější po tom covidu. Ty lidi se nevrátili zpátky do restaurace, zůstali mimo a ta ekonomická situace těch mini pivů prostě jedou bez rezerv.
2: Doplácí na to hlavně podniky, které nesledují aktuální trendy, nemají štamgasty nebo jsou v osamocení lokalitách. Radovan Koudelka z pivovaru Zábřeh nám řekl, že ani aktuální doba tomuto podnikání nepřeje.
4: To jsou energie, suroviny, legislativa a hodně, protože ty mini pivovary to jsou často mini firmy, kde pracuje třeba jeden, dva, tři lidé, tak ta administrativní zátěž ohledně třeba spotřební daně je poměrně složitá. Konkurenční boj samozřejmě náročný, je to těžké tady v tomto obecně, ale umíme se prosadit i přesto.
2: Spotřeba piva v Česku celkově klesá, sládci se proto často snaží zaujmout vařením speciálů. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
1: Bazén ve zlínském plaveckém areálu patří řemeslníkům. Tamní 25 bude mít úplně novou tvář. Jde o první zásadní opravu za víc než 40 let.
5: Velkovní bazén byl donedávna v sousedství kryté 50 a 25 popelkou neboli popelákem. Z bazénu mizela voda, zanesené obklady žalovaly a tak je současná totální rekonstrukce balzámem. Na dně teď v pilné práci řemeslníci, stejně i pod bazénem, kde budují nové potrubí. 25 dostane nové vstupy do vody, odrazové můstky a hlavně moderní folii. Radost plavat nastane dle představ radnice za 8,5 milionu korun na začátku letních prázdnin. Jan Čadá, Rádio Impuls, Zlín.
1: Sever Japonska dnes zasáhlo zemětřesení. Otřesy měly sílu 6,4 stupně. Ke škodám ale podle úřadů nedošlo. Epicentrum bylo ve vodách Tichého oceánu. V jaderných elektrárnách v Miyagi a Fukušimě úřady nezjistily žádné anomálie. Japonské železnice ale pozastavily provoz rychlovlaků Shinkansen. Na západě Čech může být přes den až polojasno a až 16 stupňů. Jinak čekáme zataženo s občasným deštěm a s teplotami kolem 11 stupňů. V Beskydech bude až do pondělního rána vydatně pršet.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku utkáním s Dánskem. Po druhé třetině stále nad soupeřem vedou 2-0. V souběžně hraném zápase v Curychu USA naopak prohrávají s domácím týmem 0-2. V předchozích utkáních Kanada porazila Švédsko 5-3 a Fini v Curychu vyhráli nad Německem 3-1. Lebka svaté Zdislavy skončila v betonu. Do stavebního materiálu vzácnou relikvii zalil muž, který ostatky ukradl v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Policie 35-letého pachatele zadržela včera. Při výslechu se přiznal. Podle kriminalistů jeho motivací nebyly peníze. Lupič chtěl lebku pohřbít, protože nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele. Policie tvrdí, že pachatele dopadla do slova za 5:12. Dnes by totiž lebka skončila na dně řeky. Jan Ujka z Českolipské policie dodává, že muž má za svatokrádež na krku několik obvinění.
2: Z trestného činu krádež, dále z přečinu výtržnictví a přečinu poškozování cizí věci. Nejvyšší je tam zločin krádež, kde je trestní sazba 2-8 let odnětí svobody.
1: Lebka svaté Zdislavy je teď v rukou restaurátorů. Ti se snaží relikvii z betonu vyjmout. V Klatovech budou jezdit autobusy MHD zdarma. Radnice zavede bezplatnou dopravu jako první v západních Čechách, a to 1. července.
3: Klatovskou MHD tvoří 3 autobusové linky. Radnice si od bezplatného jízdného slibuje vyšší počet cestujících a také zlepšení jejich komfortu. Od července bude možné nastupovat všemi dveřmi, nejen předními, což dopravu zrychlí. Teď platí dospělí 8 korun, děti do 6 let a seniori nad 70 let jezdí zdarma, zlevněné jízdné je 4 koruny. Nové opatření bude město stát zhruba 3,5 milionu korun navíc. Klára Fajstová, Radio Impuls, Klatovy.
1: Česká pošta uzavřela 9 pošt partner. Zdůvodnila to zjištěným finančním schodkem v řádu stovek tisíc korun na straně jejich provozovatele. Poštovní služby v daných lokalitách zajistí pověřené zastupující pošty. Od pondělí 18. května budou všechny uložené zásilky a finanční služby dostupné právě tam. Policie v Hradci Králové je na nohou. Kvůli nedělnímu fotbalovému utkání místního domácího klubu se Slavií Praha jsou strážci zákona v pohotovosti. Na dohled nad veřejným pořádkem policie nasadí zvýšený počet lidí. Utkání předposledního kola prvoligové nadstavby na Malšovickém stadionu začne v neděli v 17 hodin. Na místě budou i policisté z antikonfliktního týmu. Policie se zaměří i na příjezd pražských fanoušků a jejich příchod na stadion a také na jejich následný odjezd. V případě potřeby policie využije kamerový systém stadionu, který dokáže identifikovat každého člověka v aréně. Jde o reakci na chování chuligánů před těsným závěrem derby Slavie se Spartou v pražském Edenu 9. května. Přes den bude deštivo, na Moravě v okolí Beskyd má vydatně pršet, naopak na západě Čech může být během dne až polojasno. K tomu naměříme teploty od 9 do 16 stupňů.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku, placatou jak stín a plnou jak ten kufr. Spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík. A ten však pověsím raději

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku výhrou. Na úvod skupiny B ve Freiburgu porazili soupeře z Dánska 4-1. V souběžně hraném zápase v Curychu USA naopak prohráli s domácím týmem 1-3. V předchozích utkáních Kanada porazila Švédsko 5-3 a Fini v Curychu vyhráli nad Německem 3-1. Akcelerační zóny zvedly část veřejnosti ze židlí. Veřejné projednání návrhu trvalo téměř 12 hodin. Do budovy Radiopaláce na Pražských Vinohradech přišly stovky lidí. Úředníci z několika ministerstev nejprve představili detaily dokumentu, pak odpovídali na desítky dotazů. Drtivá většina účastníků záměr kritizovala. Debata tak byla plná emocí. Obešla se ale bez výraznějších excesů. Návrh na vymezení akceleračních zón aktuálně zahrnuje 94 míst, ve kterých má být možné v jednodušším povolovacím řízení chystat stavby větrných a solárních elektráren. Seznam lze najít na webu Ministerstva pro místní rozvoj. Vláda v minulých týdnech avizovala, že vymezení zón neznamená, že větrníky nebo solární pole budou ve vymezených místech stát, nebo že se nebudou moci vybudovat jinde. Slováci mají úřadům nahlašovat podnikatele, kteří nedovolí zaplatit kartou. Vyzvala je k tomu finanční správa.
2: Zákazníci zo Slovenska, ale aj z Česka, môžu anonymne nahlasovať prevádzky, ktoré bezhotovostnú platbu neumožnia. A to cez špeciálny formulár zverejnený na portáli finančnej správy. Podnet môže obsahovať identifikáciu prevádzky, miesto a dátum nákupu. Ľudia môžu pripojiť aj fotografiu alebo sken pokladničného dokladu, no nie je to povinné. Kontrolóri chcú prevádzky a podnikateľov trestať až v druhom kroku. Prvým bude iba napomenutie a pomoc. Jozef Bálko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Vyhošťování migrantů z Evropy bude snazší. Členské země Rady Evropy se dnes shodly na společném prohlášení, které z toho důvodu zmírňuje Evropskou úmluvu o lidských právech. Text schválili ministři zahraničí 46 zemí. Deklarace zdůrazňuje, že státy mají nespochybnitelné právo kontrolovat vstup a místo pobytu zahraničních státních příslušníků a že je pro státy povinností a nutností chránit své hranice v souladu s úmluvou. Ministři o tom jednali v moldavské metropoli Kišiněvu. Radio Impuls oslavilo životní jubileum Tomáše Kluse. Známý písničkář a herec se narodil přesně před 40 lety v Třinci. Dnešní narozeninové dopoledne strávil v našem studiu.
3: Moc děkuji. Nebláznete, já budu dojat, já jsem drsňák, image drsňáka teďkom utrpí. Moc děkuji.
4: Tak kytka je předaná. Tomáši, s čím vstupuješ do té další dekády?
3: Vzhledem k té situaci, která nastala v mém životě, tak vstupuju do toho s tím, že beru víc prášku než moje babička.
5: Takhle Tomáš reagoval na dění posledních dnů, kdy ho vyděsila zdravotní komplikace s krkem. Včerejší CT obavy naštěstí rozptýlilo a proto mohlo dojít na témata veselá. Třeba Klusovi koncertní improvizace.
3: Když jdu tím davem, tak se dějou jakoby dost podobné věci. Takže vždycky uvítám nějakou jako výraznou osobnost. Dost často se třeba může pak stát, že když už je to později večer, tak už někdo má vypito a jsou tam chlapy, kteří mě třeba vezmou a začnou mě vyhazovat nad hlavu. Tak to jsou takové okamžiky, kdy fakt jako z toho můžu čerpat jako z pokladní.
5: Tomášovi ve studiu gratulovala manželka a děti, hudební parťák Jiří Kučerovský, první dáma českého country Věra Martinová a královna současné české hudby Eva Farná. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
1: Na západě Čech může být přes den až polojasno a až 16 stupňů, jinak čekáme zataženo s občasným deštěm a s teplotami od 9 do 13. V Beskydech bude až do pondělního rána vydatně pršet.
0: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Český impuls. Hrajeme vám na večírek.
1: Když jde blizár s vichřicí, já sám jedu pánicí. A na cestě jsem skoro celý den. Jedu v tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil. A jen

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou tmou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Kůň už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí, jako ráno sem. Tak se nocí probíjí zláhle brandy

se světla zaplály. To mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát. Už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako led. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: Radio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Ve Středočeském kraji je na středních školách stále přes 2600 volných míst, a to napříč obory denního studia pro žáky devátých ročníků základních škol. Volná místa jsou na gymnáziích, liceích, přes maturitní obory středních odborných škol až po učební obory. Nejnižší podíl přijatých žáků devátých tříd byl už po několikáté v Praze, uvedlo to ministerstvo školství. Metropole se potýká s nedostatkem kapacit středních škol. Pomoci by podle expertů i představ ministerstva měla úprava termínů, a to tak, že by žáci nejprve napsali test, zjistili svůj bodový výsledek a teprve potom podali přihlášky. To by ale podle odborníků muselo jít ruku v ruce s navyšováním kapacit v žádaných oborech. Hrocení situace kolem sjezdu sudetských Němců je bouří ve sklenici vody. To si myslí publicista a náš pravidelný glosátor Luděk Staněk. Sjezd sudetoněmeckého krajenského sdružení proběhne příští týden v Brně. Akce je pod palbou vládních politiků. Podle nich otevírá staré rány. Staněk je přesvědčený o opaku.
2: Já si myslím, že sjezd sudetských Němců, respektive vyhnání Němců po druhé světové válce, se pomalu dostává do módu takového, jakože je to událost na úrovni jako bitvy na Bílý hoře. Ano, nějak to v nás je, ale vlastně nějaký kontext už tam v podstatě asi velký není.
1: Proti sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení se postavila sněmovna hlasy vládní koalice. Opozice odmítla hlasovat. Považuje to mimo jiné za vyvolávání kulturních válek. Organizátoři akci příští týden plánují i za účasti některých německých politiků. Americké vojáky trápí chaos a bleskové rozkazy Pentagonu. Náhlé evakuace a nečekané přesuny kvůli válce v Íránu odnášejí nejvíc děti vojáků. Ztrácejí zázemí, přátelé i školy.
3: Rodiny nežijí přímo v bojové zóně, jsou ubytované v bezpečných základnách, které se někdy podobají americkým městům. Chaos nastává ve chvíli, kdy se situace prudce vyostří a Pentagon nařídí evakuaci civilistů kvůli hrozbě raketových útoků. Často se stává, že si matky a děti musí zbalit kufry i během několika hodin. Zástupci armády přiznávají extrémní psychický tlak. Pentagon tak zřizuje na základnách krizová centra, která zajišťují psychologickou pomoc a provizorní vzdělávání. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Moře u dánského ostrova Anholt vyplavilo mrtvou velrybu. Zvíře leží zhruba 75 metrů před pobřežím. Uhynulo nejspíš už před nějakou dobou. Podle odborníků by mohlo jít o keporkaka s přezdívkou Timmy, který několikrát uvázl na severu Německa, a po náročné záchranné akci ho dobrovolníci počátkem května vypustili do Severního moře. Experti odpoledne odebrali vzorek tkáně z ocasní ploutve uhynulé velryby. Nyní je pošlou do Německa, kde tkáň podrobí analýze. Hokejová reprezentace vstoupila do mistrovství světa vítězně. Ve švýcarském Freiburgu v zápase skupiny B proti Dánsku Češi zvítězili 4-1. Českou reprezentaci čeká další duel hned v sobotu od 20:20 proti Slovinsku. Ve zbylých pátečních zápasech USA prohráli s domácím týmem 1-3, Kanada porazila Švédsko 5-3 a Fini vyhráli nad Německem 3-1. Přes den bude zataženo, občas deštěm, občas s bouřkami. Na západě Čech bude až polojasno, naopak na Moravě v okolí Beskyd bude vydatně pršet. Naměříme teploty od 9 do 16 stupňů.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Na dlaní jednu z tvých řas

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš, ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhl

0: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. V Beskydech spadne spousta vody. Od sobotního do pondělního rána bude vydatně pršet. Během dvou dnů může v Beskydech napadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Od neděle se tak může zvýšit odtok vody z krajiny. Upozornění platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku. Akcelerační zóny zvedly část veřejnosti ze židlí. Veřejné projednání návrhu trvalo téměř 12 hodin. Do budovy Radiopaláce na Pražských Vinohradech přišly stovky lidí. Úředníci z několika ministerstev nejprve představili detaily dokumentu, pak odpovídali na desítky dotazů. Drtivá většina účastníků záměr kritizovala. Debata tak byla plná emocí. Obešla se ale bez výraznějších excesů. Návrh na vymezení akceleračních zón aktuálně zahrnuje 94 míst, ve kterých má být možné v jednodušším povolovacím řízení chystat stavby větrných a solárních elektráren. Seznam lze najít na webu Ministerstva pro místní rozvoj. Vláda v minulých týdnech avizovala, že vymezení zón neznamená, že větrníky nebo solární pole budou ve vymezených místech stát nebo že se nebudou moci vybudovat jinde. Česko zůstává zemí mini pivovarů. Celníci jich aktuálně evidují 520. Meziročně jich 23 zaniklo.
1: Uzavírání mini pivovarů nepřišlo zčista jasna. Prezident Českomoravského svazu mini pivovarů Michal Voldřich vysvětluje, že jde o trend několika posledních let.
2: Ale oni prostě se třeba přestěhují dál nebo přeprodá se zařízení a tak dále. Končení těch pivovarů je teďka masivnější po tom covidu. Ty lidi se nevrátili zpátky do restaurace, zůstali mimo a ta ekonomická situace těch mini pivovarů prostě jedou bez rezerv.
1: Doplácí na to hlavně podniky, které nesledují aktuální trendy, nemají štamgasty nebo jsou v osamocených lokalitách. Radovan Koudelka z pivovaru Zábřeh nám řekl, že ani aktuální doba tomuto podnikání nepřeje.
3: To jsou energie, suroviny, legislativa a hodně, protože ty mini pivovary to jsou často mini firmy, kde pracuje třeba jeden, dva, tři lidé, tak ta administrativní zátěž ohledně třeba spotřební daně je poměrně složitá. Konkurenční boj samozřejmě náročný, je to těžké tady v tomto obecně, ale umíme se prosadit i přesto.
1: Spotřeba piva v Česku celkově klesá, sládci se proto často snaží zaujmout vařením speciálů. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
0: Bazén ve Zlínském plaveckém areálu momentálně patří řemeslníkům. Tamní 25 bude mít úplně novou tvář po víc než 40 letech.
4: Venkovní bazén byl donedávna v sousedství kryté 50 a 25 popelkou neboli popelákem. Z bazénu mizela voda, zanesené obklady žalovaly a tak je současná totální rekonstrukce balzámem. Na dně teď v pilné práci řemeslníci, stejně i pod bazénem, kde budují nové potrubí. 25 dostane nové vstupy do vody, odrazové můstky a hlavně moderní folii. Radost plavat nastane dle představ radnice za 8,5 milionu korun na začátku letních prázdnin. Jan Čadá, Radio Impuls, Zlín.
0: Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku výhrou. Na úvod skupiny B ve Freiburgu porazili soupeře z Dánska 4-1. V souběžně hraném zápase v Curychu USA naopak prohráli s domácím týmem 1-3. V předchozích utkáních Kanada porazila Švédsko 5-3 a Fini v Curychu vyhráli nad Německem 3-1. Na západě Čech může být přes den až polojasno a až 16 stupňů, jinak čekáme zataženo s občasným deštěm a s teplotami od 9 do 13. V Beskydech bude až do pondělního rána vydatně pršet.
5: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Ve Středočeském kraji je na středních školách stále přes 2600 volných míst, a to napříč obory denního studia pro žáky devátých ročníků základních škol. Volná místa jsou na gymnáziích, liceích, přes maturitní obory středních odborných škol až po učební obory. Nejnižší podíl přijatých žáků devátých tříd byl už po několikáté v Praze, uvedlo to ministerstvo školství. Metropole se potýká s nedostatkem kapacit středních škol. Pomoci by podle expertů i představ ministerstva měla úprava termínů, a to tak, že by žáci nejprve napsali test, zjistili svůj bodový výsledek a teprve potom podali přihlášky. To by ale podle odborníků muselo jít ruku v ruce s navyšováním kapacit v žádaných oborech. Hrocení situace kolem sjezdu sudetských Němců je bouří ve sklenici vody. To si myslí publicista a náš pravidelný glosátor Luděk Staněk. Sjezd sudetoněmeckého krajenského sdružení proběhne příští týden v Brně. Akce je pod palbou vládních politiků. Podle nich otevírá staré rány. Staněk je přesvědčený o opaku.
1: Já si myslím, že sudetských Němců, respektive vyhnání Němců po druhé světové válce, se pomalu dostává do módu takového, jakože je to událost na úrovni jako bitvy na Bílý hoře. Ano, nějak to v nás je, ale vlastně nějaký kontext už tam v podstatě asi velký není.
0: Proti sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení se postavila sněmovna hlasy vládní koalice. Opozice odmítla hlasovat. Považuje to mimo jiné za vyvolávání kulturních válek. Organizátoři akci příští týden plánují i za účasti některých německých politiků. Americké vojáky trápí chaos a bleskové rozkazy Pentagonu. Náhlé evakuace a nečekané